0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu. Hit
4: Rádio. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Tak.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Veřejnoprávní média varují před propouštěním kvůli změně financování. Česká televize a Český rozhlas upozorňují, že plánované financování ze státního rozpočtu by mohlo vést k výrazné proměně personálu. Podle prvních odhadů by obě instituce mohlo opustit 450 až 700 zaměstnanců. Vedení médií varují, že změna by měla dopad na jejich fungování i rozsah poskytovaných služeb. Spojeným státům dochází do pám, americké strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň za více než 40 let. Snížily se na 340 milionů barelů, což je nejméně od roku 1983. Pokles souvisí s rozsáhlým uvolňováním ropy na trh, které má zmírnit dopady výpadků, dodávek a vysokých cen energií. Situace podle zahraničních médií ukazuje na pokračující napětí na globálním ropném trhu. Český hokej bude mít za mořem další významnou stopu. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra v týmu St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých třech sezónách pracoval jako asistent kouče v nižších amerických soutěžích, podepsal víceletou smlouvu. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Rozhodnuto, nemocnice Třebíč dostane krajskou půjčku 120 milionů korun. Splatit ji má v roce 2033. Nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti. V důsledku toho musí vracet všeobecné zdravotní pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Dalších 132 milionů rozdělí kraj mezi své další nemocnice a peníze půjdou také krajským záchranářům. Na Vysočině půjde teplota nahoru, dnes v maximech naměříme do 24 a i když nás ráno přivítá ještě skoro jasná obloha, odpoledne čekáme oblačno až skoro zataženo, večer pak místy s přeháňkami.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: A my tři vám přejeme krásné ránko, úterý 16. června, 6 hodin 2 minuty. Ahoj Jasmin, ahoj Dave.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj. Písničky připravený, všechno máme, tak jdeme na to hnedka z kraje. Lady Gaga.

0: Na Hit Rádiu kouzlela Lady Gaga Abrakadabra v 6 hodin 6 minut a musím říct, že teda to počasí poslední doby docela dost kouzlí. Přijde mi, jak kdyby byl apríl, jak kdyby to bylo na houpačce.
1: Je to takový nahonu, nahoru dolů, to ne, že ne?
0: Nahonu.
1: Ne, nahonu.
0: Je to nahonu, doslova, absolutně. Ono, pokud se nepletu, tak dneska má být snad nejchladnější ráno z celého týdne. Nám se člověče v noci sepnulo topení, jaká byla venku zima asi teda.
2: Takhle, jo.
0: Až takhle. Tak jsem musel otevřít okno, protože ono to bylo nějak jako naštilovaný, tak jako nahodně asi. No takhle, nečekal jsem, že v půlce června budeme ještě topit. Co vy topíte?
2: My netopíme, ale mám dobrou zprávu pro všechny, kteří se na léto těší. Už o víkendu by mělo být přes 30 stupňů. Takže o tom, jak jste mluvili nahoru dolů, tak tady to potvrzuju.
0: To budeme chladit. Co ty? A co u Jasmin?
1: No netopíme, podle mě už jako nikdo netopí, ne? Nebo jestli se pletu, tak klidně naši posluchači jako dejte vědět.
0: Podívej se takhle přes mikrofon.
1: No tak jasně, tak ty jsi výjimečný jako případ tady.
0: Ten topí. No. Ten topí.
1: Pojďme dát minutu šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda ještě topíte?
0: Počkej, fakt se budeme ptát, jestli lidi topí.
1: No tak jako ty jsi s tím přišel, vy.
0: No tak jo, tak co lidi, topíte? Ano nebo ne? Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli topíte na 777-937-777 SMS-kou nebo přes WhatsApp a zjistíme teda, jak to má celá Česká republika. Teď k vám letí další muzika. Tohle jsou 21 Pilots na Hit Radio 607. Hezké ráno.

0: Jo, 6 hodin, 11 minut, 21 Pilots na Hitrádiu, přejeme krásné úterní ránko. Tak proběhla tady taková trošku, nechci říct hádka, ale debata ve studiu. Bavili jsme se o tom, jestli doma topíme nebo ne. David netopí, Jasmin netopí, nám se dneska v noci sepnulo topení, až jsem musel otevřít okno, protože se doma nedalo úplně dýchat. A ptali jsme se vás, jestli díky tomu, že dneska bylo teda poměrně chladná noc, jestli topíte anebo netopíte, tak už máme nějaký vzorek.
1: Ještě připomínám, že je 16. června. A opravdu se tady bavíme o tom, že někdo topí. Tak
0: ano,
1: můžeme.
0: Vy, kdo jste přišli až teď, tak opravdu je to tak. Tak minuta šampionu startuje teď.
2: David Žacléř, ráno 7 stupňů, už netopí, prej jsou oni horalové otužilí.
0: Radek Plzeň netopí, ale soused, když bylo venku tak kolem 30, tak topil docela dost.
2: Pavel z Ostravy netopí prej ani v zimě.
0: Lucie Bruntál říkala si, že je nějaká chladnější a díky tomu se pořádně spalo, ale netopila.
2: Lenka Rýmařov netopí, ale když je jim ouha, tak zatopí venku v sudu a ohřívají se v teplý lázni, to je dobrý.
0: Romana Vysočina, mají rodinný dům, dřív topila od října do května, teď přitápí večer v krbu.
2: Romča Plzeň 8 stupňů, topí si, fuj, jen pod peřinou.
0: Jitka Trpíste, ahoj lidičky, topíme jak blázni pořád, těšíme se na tropy na víkend.
2: Květa Děčín, panelák netopí, jistí to teplé ponožky a deka na těle na gauči při televizi.
0: Martin, jsem z údolí Brtníci a dneska jsem škrabal sklo na autě, no tak myslím si, že Martin topí. Nicméně, kde si myslím, že topíte, tak je u vás v autě, možná jste si teďka po ránu přitopili, jo?
2: To napsala zrovna teďka, koukám, Zdeňka z Říčan.
0: Aha, tak Zdeňku z Říčan zdravíme vás na cesty, no a my se budeme taky topit všichni v hitech Ego Robert Burian, Žijeme len raz, 6 hodin 12 minut.

0: 6 hodin 19 minut Hozier to Sweet. Takhle vám hraje úterní Hit Radio, krásné ránko. Takhle, pokud si myslíte, že levý pruh na dálnici patří manažerům v Bavorácích, tak dneska ne. Dopoledne armáda na D35 vyveze 50-tunový tanky Leopard, takže přednost bude mít ten, kdo má větší kanon.
1: Jo? Ano, dneska platí pravidlo větší bere teda.
0: No, já si říkám, že krásně vyřeší řidiče, který se jim budou lepit na zadek, jo? Stačí otočit hlavou dozadu a myslím si, že si to rozmyslíš, jo? A já si říkám, ale která dálnice je vlastně největší tankodrom u nás v republice, protože D35 to rozhodně nebude, jo? Já když se zamyslím, tak D1 vlastně taky už nevypadá úplně zle. My už jako nemáme ty dálnice úplně v hrozném stavu. A teďka se po té D35 budou prohánět 50-tunový tanky, jo? No tak vy, kdo je potkáte, víte, o co kráčí. Nicméně, vzpomínáte rok 2016, jak to tenkrát dopadlo s pandurama? 10 let zpátky? Té Fábie, nevíte? Jak se srazily ty Fábie s těma pandurama? No nicméně, armáda vydala upozornění, jo, že prosí řidiče Fábii, aby v úterý na dálnici D35 nevyjížděli, jo? Děkujeme za pochopení. Jak to vypadá na cestách aktuálně takhle po ránu? Řekneme, za chvíli bude doprava, no a samozřejmě přidáme za malou chvíli i další parádní muziku. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale uzavírku na Pelhřimovsku. Neprůjezdná je silnice z obce Koberovice přes Vojanovice na hranici okresu. Opravují povrch silnice.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: Pink, Sober, 6 hodin 28 minut, takhle vám hraje úterní Hit Radio. Michal, Jasmin, David s vámi a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ani nová rekonstrukce nepomohla, zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu krátce po opravách zezelenalo kvůli přemnoženým řasám. Vodní plocha přitom nedávno prošla úpravami za miliony dolarů a její modře natřené dno vyvolalo mezi Američany bouřlivé reakce. Pro rybáře začíná jedna z nejoblíbenějších částí sezóny. Ode dneška je znovu povolen lov dravých ryb, jako jsou štiky, candáti, sumci nebo třeba okouni. Sezóna potrvá až do konce roku. Rybáři by si ale měli předem ověřit pravidla konkrétního revíru. Eva Farná dnes v pražském Edenu zakončí sérii 3 vyprodaných koncertů, které se zapsaly do české hudební historie. Stala se totiž první českou zpěvačkou, která na slavistickém stadionu odehrála vlastní show na úrovni světových hvězd. Hudební kritici její vystoupení chválí jako velkolepou podívanou, která podle nich snese srovnání se zahraničními koncertními produkcemi.
0: Hezky, mě by zajímalo, kdo tam třeba jde dneska znovu na ten koncert.
3: Tak já se hlásím, Míšo.
0: Nekecej.
3: Ale já tam byla už v sobotu a teďka jdu teda na ten poslední termín a jak říkal David, velkolepá podívaná i podle kritiků a opravdu je, takže když jsem viděla, že zbývá ještě poslední nějaký lístky, tak jsem hnedka kupovala.
4: Jo, ale jít na to dvakrát.
3: Ne, fakt jako... je to skvělý.
0: A tak když si to vychutnat, tak možná pak příště bude Letná, že jo?
3: Cash bio.
0: Možná pak někdy Wembley.
3: Cash bio.
0: Teď u nás velkolepý návrat do konce 90. Hedevej, Vodislav, Noc v Roxbury, zeptám se, viděli jste? Nebo jsem tady jenom já už teda takovej Brynosaurus?
4: Jediná retrofigurka se ty.
0: Retrofigurka, dobře. Steve Butaby, Doug Butaby, jste bratři?
5: Ne.
0: Jo, jsme, tak to je pro vás pokročilejší. Vy kdo by rozumíte, prosím vás, vy kdo posloucháte, jo? Hedevej, Vodislav, 6 hodin 30 minut, s vámi Jasmin, David a jedna retrofigurka, hezké ráno.

0: Tohle je pohodovka. JP Cooper, Astrid S. Na úterní ráno, Sing It With Me. 8 minut po půl sedmé, přejeme hezké ráno.
1: Představte si, že 7 dní běžíte 250 kilometrů. To je vyloženě nechutný, jo? To úplně cítím tu bolest, ty puchyře na nohou, jako odporná představa 250 kiláků. Nicméně, potom doběhnete do cíle a zjistíte, že větší hvězdou, než jste vy, který jste to zvládli a jste na sebe pyšný, je nějaký pes. To se stalo teďka v Číně během nějakého extrémního ultramaratonu, kdy někde po cestě se k ním přidal malej pejsek k těm běžcům, rozhodl se běžet s nima, fakt zvládl celou cestu, celých 250 kiláků, vydržel to celou dobu, no a oni ho krmili po cestě, starali se o něj a tak, a nakonec díky tomuhle tomu závodu, do kterého se přidal nečekaně, tak našel svůj domov, že předtím to byl zatoulaný nějaký pejsek, a teďka našel pánička novýho a stěhuje se do Skotska. Ale baví mě, že teda nikdo si nepamatuje, kdo ten závod vyhrál, ale všichni řeší psa.
0: To je vlastně hrozně hezký příběh, no. Tak si představ, že dřeš na ultramaraton a pak tě předběhne toulavej vořek, jo. Mě by zajímalo, co se mu honilo hlavou, když viděl tu bandu lidí, kteří běželi, že si řekl, že běží s nima, jo.
1: Byl zatulaný, mohl mít hlad, kdo ví.
0: Přesně, tak si říkal, ale v cíli bude určitě nějaký žvanec, anebo jak jsou ty občerstvovací body, že jo, tak já si něco dám a pak si říká, už to doběhnu celý. Já teda si pořád představuju to utrpení, jo, že 7 dní běžíme 250 kilometrů, to bych nezvládl, to je neskutečný. Mě tato informace doslova vyrazila dech, promiňte, ale... Musím se Eva Farná, Miraj, vzpomenej si, tuhle parádní věc k vám pošleme za malou chvíli a staví se i Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální nehodu na Třebíčsku. Na příjezdu do Dukovan od Slavětic se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením a raději uberte plyn. Šťastnou cestu všem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Kelly Clarkson, takhle vám hraje úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ráno, vy kdo žijete fotbalem, už se vám to blíží, čtvrteční zápas naší repre s jarem. S Jihoafrickou republikou, bude to vlastně klíčový zápas na mistrovství světa a pozor, odpíská nám ho žena, rozhodčí Tori Pensová, nebo Tori Penso pro vás, kdo nemáte rádi přechylování cizích men.
1: Snad bude znát pravidla líp než tady Michal, který si mě před chvílí ptal, co se stane, když hráč dostane dvě žluté karty.
0: A kdyby si mě, Davide, poslouchal pár dní zpátky, tak jsem říkal, že fotbal jde úplně mimo mě. Já jsem rád, že vím, v kolika lidech se to hraje.
2: To je taková manželská hádka tady. Ale takže zápas o všechno bude řídit teda žena, to je zajímavý.
0: No bude řídit žena. A ona je známá tím, to jsem si teda tady našel, Davide, jo, to jsem se připravil, že Tori Penso je známá tím, že dává karty bez mrknutí oka. Prostě se s tím nemaže. Prostě se s tím nemaže, jo. Takže si dovedu představit, jak to bude vypadat, jo. To bude taková ta klasika, jo. A paní rozhodčí, za co je ta žlutá karta? Jo, ty nevíš? Tak tady máš druhou a pal domů.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Částečné úvazky rostou, pracuje na něm už přes 500 000 lidí. V Česku dál přibývá lidí pracujících na částečný úvazek. Na konci minulého roku jich bylo už více než 514 tisíc. Podle Českého statistického úřadu jde o dlouhodobý trend růstu, který je nejvíce patrný u žen. Naopak muži na zkrácený úvazek pracují výrazně méně často. Švédsko zpřísňuje migrační pravidla. Tamní parlament přijal zákon, podle kterého mají zaměstnanci veřejného sektoru povinnost oznamovat policii osoby bez povolení k pobytu. Opatření je součástí zpřísňování migrační politiky země. Kritici varují, že norma může zvýšit strach mezi migranty a negativně ovlivnit jejich psychické i fyzické zdraví. Na Rychnovsku meteorologové potvrdili další letošní tornádo v Česku. Ve východních Čechách se objevilo v sobotu 13. června. Způsobit mělo podle hasičů drobné materiální škody. Šlo už o pátý potvrzený výskyt tornáda v Česku v letošní sezóně. Všechna dosavadní byla podle meteorologů slabá. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Dnes do Třebíče dorazí prezident Petr Pavel se svou ženou Evou. Kvůli návštěvě nebude možné odpoledne zaparkovat v okolí komunitního centra Moravia. Omezení se týká časového období mezi 15. a 20. hodinou. Zaparkovat nebude možné ani pod schody vedoucími do parku na Gorazdově náměstí, přilehlé jednosměrce mezi komunitním centrem a mateřskou školou Kaštánek nebo ve Smrtelné ulici. Ráno a dopoledne nás na Vysočině přivítá ještě skoro jasná obloha. Během odpoledne by se pak nebe mělo postupně zatahovat a na některých místech budou panovat přehánky. K tomu naměříme do 24 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Krásné ránko.
5: Hezký úterý vám všem.
6: Snídaní šampionů.
4: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
7: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat říct. Ne?
5: Ježiš, tak
4: ale on si to normálně.
5: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
7: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
4: S tím nás tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
7: Díky.
5: Výborný.
4: Počkej.
5: Děkujeme.
4: Pojďme na muziku, Jere Halivel, 7 hodin, 2 minuty, hezké ránko.
0: Hit Radio Vysočina.

0: tohle je Hit Radio, 6 minut po 7, krásné ránko, Michal, Jasmina, David, to jsme my tři.
1: Jste někdo single, kdo nás posloucháte? Pokud jo, tak si možná v pátek večer ani nesednete v restauraci, a ne proto, že byste neměli s kým, ale několik vyhlášených podniků v Evropě a taky v Praze teďka si řeklo, že v pátek a v sobotu večer stůl pro jednoho prostě rezervovat nebudou, že se jim to ekonomicky nevyplatí a radši tam posadějí dvojici. Jo, takže pokud jste si chtěli dát nějaký dobrý jídlo v pátek v restauraci nebo v sobotu, tak přemluvte třeba kamaráda, nebo já nevím, já jako chápu, že chtějí restaurace vydělat, ale vždyť tohle, to mi přijde takový jako zvláštní trestat někoho za to, že jsi single.
0: Jako přijde mi to jako nelichotivá zpráva pro nás, kdo chodíme do různých podniků sami a ani nemusíme být single teda, jo. Já nevím, kino, koncert, restaurace, nemám problém s tím tam zajít sám, ale když o tom přemýšlím, je asi jako blbý jít sám na romantickou večeři při svíčkách, jo. To by vypadalo možná tak trochu zvláštně, ale takže oni zakazují chodit jednomu člověku vlastně, aby si zarezervoval stůl, chápu to správně.
1: Ano.
0: No tak vlastně by třeba mohl vzniknout klub osamocených. Jo, že vlastně tady ty lidi by se před tou restaurací potkali a řekli by si, ty tady jsi taky sám, taky jsem, tak si sedneme ke stolu a nebudeme se spolu bavit.
1: Ale tak bylo by to takový jako socializování se, kdyby to fungovalo a něco takového opravdu vzniklo, tak máš nový kamarády.
0: Bylo by to velký socializování, kdyby se spolu ty lidi nebavili, opravdu teda. No tak nás napadlo, vy kdo nás hledíte, kam radši chodíte sami, je nějaký takový místo, protože věřím, že spousta z vás, kdo posloucháte, třeba jdete rádi sami do kina.
1: Já to nemám tak, že radši někam chodím sama, ale že chodím sama klidně do toho kina, klidně do té restaurace, v podstatě jako kamkoliv, ale spousta mých kamarádek to naopak neumí. A já bych to možná taky neuměla, kdybych v minulosti neměla bývalýho, co se mnou netrávil moc času. A já se musela naučit být sama.
0: To naučil.
1: Takže možná to by bylo spíš moje.
0: Ulice, takzvaně.
1: Moje otázka, jako jestli to vlastně jako zvládnete spíš chodit na ty místa sami.
0: Tak nám dejte vědět, vy, kdo jste solo kapr, kdo chodíte třeba na
1: solo kapr?
0: Solo kapr, no.
1: Pane bože, kde to jsme dneska?
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou, nebo zprávou přes WhatsApp. Teď k vám letí další muzika, Damiano David, Next Summer, 7 hodin 8 minut, krásné ránko.

0: I po těch letech to zní fantasticky, tohle jsou Shouse. Love Tonight, posloucháte úterní hit rádio Snídaní šampionů, 7:45, krásné ránko.
1: Ptali jsme se vás, jestli dokážete jít sami někam do restaurace nebo do kina, zkrátka kamkoliv. A podle vašich zpráv to celkem vypadá, že i jo, pojďme na ně.
0: Nemáte s tím problém, píše třeba Ondra. Jezdím zásadně sám na kole, nechci se s nikým dohadovat, kam pojedeme, kde zastavíme. A to jezdím třeba na 14 dní Švýcarskem. Jinak v restauraci bych to řešil jednoduše. Objednám stůl pro dva a přijdu sám.
1: Ale teď to nic neřeší, oni řeší tu útratu v té restauraci. Jo, ty sice sedíš na dvou místech, jakoby, ale utratíš za jednoho přece.
0: Já jsem si řekl, že na to Ondra kápnul, ale vlastně je to takhle, jak říkáš.
2: Musíš si jinak objednat dvě jídla.
0: No. Dvakrát, ano, musí.
1: Luca píše, dobré ráno, tak já nemám problém jít někam sama. Naposledy jsem byla na hudební akci City Picniku od nás, od Hitrádia. Samozřejmě s někým je to lepší, ale když nikdo nemůže, tak si přeci nenechám ujít super akci. Krásný den.
0: Souhlasím, to je pravda. Taky píše Petr z Prahy, do restaurace chodím sám běžně, aspoň mi nikdo nebere hranolky a nemusím poslouchat, že jsem si zase objednal blbost.
1: Ivča, ahoj. Já sama chodím třeba do kavárny na snídani, na kafe, na oběd, na koncerty. V neděli jsem byla a člověk nemusí na nikoho čekat. Naopak mu ale nikdo nepohlídá místo, ale i to se dá naučit. Teď je pro mě výzvou solo cestování, tak třeba brzy. Mějte se hezky. Teďka jsem to tady před vstupem říkala klukům, že je to přesně rok, přesně tenhle ten termín. Jsem byla poprvý sama na solo tripu, sice jenom na 3 dny na Malorce, ale bylo to skvělý a doporučuji si to vyzkoušet, ať člověk ví, jestli vůbec jako dokáže takhle být sám se sebou.
0: Tady vidět, že se není čeho bát, Jasmin se vrátila. Taky píše Lucie z Bruntálu, já bych se určitě styděla jít si sednout někam sama do restaurace, to bych nedala, ale jít na bazén či do kina, tak to už takový problém není a naopak si to užívám.
1: Dagmaro, dobré ránko šampioni, jelikož jsem teď sama a nehodlám si věci, co mám ráda odpírat, naučila jsem se chodit sama, ráda si tak užívám saunu, kino a návštěvu kavárny.
0: Taky tady máme zprávu, ta mě pobavila. Dobré ráno, já nemám problém jít sama i na dovolenou do zahraničí. Tímto vás zdravím z Hurgády. Tak my tímto zdravíme do Hurgády. Nicméně, ať jste právě teď sami, jo, já nevím, v práci jste možná teďka ještě sami, v autě sedíte sami, Greta nemá radost, doma jste sami, tak sami rozhodně nejste, Hit Radio je váš nejlepší kámoš, k tomu máme spoustu parádní muziky, teď třeba Leony By Your Side, 7:17, hezké ránko, pojďme na to.

0: My Mind. Teď v verzi od Leony ladíte úterní hit rádio 7.20. Za malou chvíli něco českého. Tohle je Krištof, tohle by vás mohlo zabavit. Staví se taky David Guetta a Sia, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu. Počkejte na to, hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Dukovan od Slavětic se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A na dálnici D1 na 98. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané auto, dejte pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Ať nás posloucháte kdekoliv a děláte cokoliv, ladíte Hit Radio, David Guetta a Sia Flames 7.31. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Basketbalisté Nymburka získali další titul, celkem už 21. z posledních 22 sezon. V dramatickém finále porazili Pardubice 4-3 na zápasech. Alkohol hraje v tvorbě Tří sester stále důležitou roli. To jsou slova, za kterými stojí frontman Loufanánek Hagen. Bez alkoholu by celá tvorba a filozofie kapely byla najednou vymknutá, uvedl hudebník, který ve čtvrtek oslaví 60. narozeniny. Festival Rock for People v Hradci Králové letos zaznamenal rekordní návštěvnost. Dorazilo na něj 80 tisíc unikátních návštěvníků, což je o 7% víc než loni. Během 5 dnů prošlo areálem celkem 235 tisíc lidí a program vyvrcholil koncerty světových hvězd jako Gorillaz, Limp Bizkit nebo Iron Maiden.
0: Já musím říct, já si připadám jako ostuda teda. Pocházím z východních Čech stejně jako ty, Davide, a já jsem na Rock for People nikdy nebyl a toto byl letos kolikátý, 30. ročník?
3: 31. myslím, no.
0: 31.
4: Já jsem tam taky nikdy nebyl. A taky jsem z Hradce.
0: Co jsem koukal, tak už víme nějaký jména na příští rok, což mě teda jako pobavilo, protože teď David říkal, že ještě neuklidil klímky a už vlastně se vědělo, kdo bude. A příští rok?
4: Přijedou Blink 182.
0: Hezký,
3: tak. To ale musíte dát, to musíte.
0: Tak domluvíme se, Jasmin to zve?
4: Takže nemusíme.
3: Určitě ne.
0: Takže nemusíme, takže no, tak dobře, no, tak zase to nevíde, no, díky Jasmin, no. Pojďme hrát, pojďme soutěžit, je tu Rychlá pětka, celý tento týden v Rychlé pětce máte možnost vyhrát herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze, a to v hodnotě 5000 korun. Tak pokud byste chtěli soutěžit, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Aj. Aj. Pojďme na to.

0: a Daddy Yankee. Despacito 7:37, hezké ráno, zítra rádia.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
2: Kdo neznáte House of Fun, tak je to místo, kde se rozhodně nebudete nudit. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, prostě všechno. I bary, i diskotéka, všechno.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží.

0: se jmenuje hra, ve který srážíš kuželky koulí?
1: Bowling.
2: Přesně tak.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
2: Tohle bude hodně těžký. Fílo, jaký je opak slova studený?
1: Teplý.
3: Mhm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Když ve hře prohraješ všechny životy, nastane game over nebo game under?
1: Game over.
0: Je to tak?
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Filipe, jak se jmenuje slavná fiktivní rodinka ze Springfieldu?
1: Simpsonovi.
2: Ano, bez váhání. A pojďme na tu poslední 5. otázku.
0: Jaký je název superhrdiny, který nosí na hrudi červené písmeno S?
1: Superman.
2: A tahle odpověď ti vyhrává voucher do Levels My House of Fun na Národní třídě Praha v hodnotě 5 000 korun. Je to tvoje, Fílo.
0: Gratuluje.
1: Perfektní, moc krát děkuji.
2: Ještě nám pověz, s kým vyrazíš, s kým si uděláš výlet do Prahy.
1: Určitě s dcerkou, s kterou teďka právě jedeme do školky.
2: Je.
1: A to se tady vzadu už sněje, takže určitě s ní a přítelkyní.
2: A jak se jmenuje dcerka?
1: Miriam.
2: Miriam, ahoj Miriam, tak prosím tě, my víme, že si taťkovi pomáhala aspoň na dálku a taťka ti vyhrál tady ten parádní voucher do Levels My, kde si to 100% jako celá rodina užijete. Jo, Miriam, platí?
1: To.
2: Jo. Tak jo, jeďte opatrně, zvládněte úterý a moc si to užijte, mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
1: Moc díky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Maj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
3: Hit Radio Vysočina.

0: chvíli se dozvíte, jak přijít o řidičák prakticky hnedka po jeho získání. Neberte si z toho příklad. A abychom se na ty silnice naladili, tak se mrkneme za chvíli i na to, jak to na nich jezdí samozřejmě.
1: No a přidáme i další parádní muziku, která vás bude bavit. Avicii Waiting for Love, taky Šinasky selhání tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 83. kilometru směrem od Prahy na Brno aktuálně v levém pruhu opravují středová svodidla, dejte pozor. A na 150. kilometru směrem na Brno pozor na porouchané auto.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Činasky, selhání a zní to sakra dobře. Posloucháte Hit Radio 756, dobré ráno.
1: Tak schválně jo. Poslouchá nás teďka někdo, komu vydržel řidičák díl než pár dní, nebo respektive jenom pár dní. Jeden mladík z Libereckého kraje, ten předvedl výkon teda neskutečný, myslím, že na něj bude vzpomínat ještě dlouho. Udělal si řidičák, pak to šel oslavit, zapít, sedl si za volant se 2 promile alkoholu a cestou domů to napálil do stromu, jo. Pak, tím to nekončí, dostal geniální nápad, utekl do lesa, jenže po chvíli zjistil, že sedět s 2 promile sám v lese není úplně hitpoška, takže se vrátil k silnici a začal stopovat a stopnul se policajty, jo?
0: Nekecej.
1: Normálně policejní auto a to mi přijde úplně jako story, kterou nevymyslíš. Kdybys to chtěl naplánovat, tak to neuděláš.
0: Tak jako takhle, když se nad tím zamyslíme, tak se 2 promilema těžko poznáš rozdíl mezi tágem, diskotékou, jablonci nebo policejním majákem, jo? Ale musíš se nechat teda za mě, že karma má opravdu občas skvělej smysl pro humor. Teda.
1: Každopádně policisti ho dostali jako do bezpečí, zároveň teda ochránili všechny ostatní na silnici, takže to mělo vlastně happy end. Nicméně tady je krásně vidět, jak někdy ta karma funguje opravdu okamžitě.
0: No, hezký příběh, takhle. Mise splněna, tágo splašil a ještě zadáčo.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva mohou v Česku rychle zlevnit. Analytici očekávají, že zlevnění pohonných hmot se na čerpacích stanicích projeví už během několika dnů. Důvodem je dohoda USA a Íránu o ukončení konfliktu, která uklidnila situaci na trhu s ropou. Podle expertů ale nepůjde o návrat k úplně nízkým cenám z minulosti. Trh zůstává křehký a ovlivní ho další vývoj na Blízkém východě. Vlci v Krkonoších se dál šíří, populace je stabilní. V Krkonošském národním parku žije nejméně 11 vlků. Podle zprávy KRNAP se u nich potvrdilo i úspěšné rozmnožování. Odborníci je monitorují a potvrzují, že jde o přirozený návrat čelem do přírody. Loni lidé v oblasti nahlásili 53 útoků na hospodářská zvířata. Tři Češi, kteří zemřeli při nehodě u chorvatského Splitu, pocházeli z Bolatic na Opavsku. Potvrdila to tamní radnice, která mluví o velkém šoku v celé obci. K nehodě došlo při srážce plachetnice s katamaránem, který vezl desítky lidí. Celkem zemřeli čtyři Češi, další čtyři lidé skončili v nemocnici. Příčina tragické srážky zatím není jasná, okolnosti se vyšetřují. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Rozhodnuto, nemocnice Třebíč dostane krajskou půjčku 120 milionů korun. Splatit ji má v roce 2033. Nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti. V důsledku toho musí vracet všeobecné zdravotní pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Dalších 132 milionů rozdělí kraj mezi své další nemocnice a peníze půjdou také krajským záchranářům. Na Vysočině půjde teplota nahoru, dnes v maximech naměříme do 24 a i když nás ráno přivítá ještě skoro jasná obloha, odpoledne čekáme oblačno až skoro zataženo, večer pak místy s přeháňkami.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
8: Krásné úterní ráno.
9: Ahoj, hezký ráno všem.
10: Snídaně šampionů.
8: S vámi Michal, Jasmin a David.
9: A pozor, nejsme tady sami, s náma ve studiu taky zpěvák Xindl X. Ahoj.
11: Ahoj, dobrý ráno.
8: Dobré ránko, jak se vstávalo?
11: Hele, je to přesně takovej ten případ, kdy víš, že musíš brzo ráno vstát, takže se ti nepovedne usnout dřív než ve dvě a budíš se ve čtyři, takže jsem úplně fresh, mám tady pátý kafe.
8: Víme, o čem mluvíš, tak zůstaňte s námi, za malou chvíli si pustíme nejenom tvůj nový song Dovolená, ale taky tě hezky vyspovídáme. Teď Katy Perry na Hit Radio 8.03, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Katy Perry. 8.07, tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, posloucháte Hit Radio. A je tu s námi náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno, Ondro. Tak, mikrofon zapnu a bude to v pořádku.
1: Ještě jednou, ahoj, ahoj. Teď už se slyšíme, když ten mikrofon jde.
0: Ahoj, krásné ráno.
2: My si za chviličku pustíme tvoji úplnou novinku, Dovolená, což je takový hodně letní soundtrack. Já jsem slyšela, že s tím nějakým způsobem souvisí tvoje žena, tak jak?
1: Ale ten song vzniknul opravdu tak, že když mě zase na vydavatelství říkali, že píšu samý depresivní písně, ono v době, kdy má člověk dojem, že se na něj řítí konec světa, tak co jiného taky psát, tak já jsem se doma stěžoval, jsem říkal, ale o čem má dneska člověk jako psát, že jo, aby to bylo jako z něj, z těch aktuálních pocitů, co prostě jako teďka veselýho. A manželka tak na mě kouká, říká, no tak napiš, jak se těšíš na dovolenou. Protože to je vlastně pravda, že člověk jako potřebuje break od toho všeho, co se kolem děje, že jo, a dovolená je od toho, že tam člověk odjede, vypne z hlavy ty věci, které řeší celý ten zbytek roku, proto taky funguje jenom chvilkově. A já jsem ho ani nemusel psát, já jsem ho už měl 2 roky napsaný, teda respektive referent jsem měl napsaný, protože ten jsme původně psali pro policii Hvar, ještě, ještě než jsme napsali si Zabil kámo, tak jsme měli rozepsaný další 3 písničky, vybrali jsme si Zabil a další nám zůstaly klenoty v šuplíku, takže vytáhnul jsem refrén a najednou jsem ho viděl úplně v jasný perspektivě a za 10 minut jsem měl písničku dopsanou.
0: Takže to byla vlastně manželská rada, takže nebýt tvé ženy, tak vlastně song Dovolená vlastně ani nevzniknul.
1: Přesně tak.
0: No a ono v tom textu je kromě těšení se na dovču a taky samozřejmě humor a sebekritika, to už je pro tebe tak jako typický vlastně to pro Xindl X, že jo?
1: Tak člověk jako si dělá srandu z těch věcí, které opravdu jako dělá v tom reálném životě, že jo?
2: Na klipu dělal Petr Lexa, hraje v něm taky Anna Jiřina Danielová a objevují se tam i tvoje děti. Takže nám práskni, kdo byl takový ten největší profík na tom place a kdo naopak třeba sabotoval nějaký natáčení. Byly to děti?
1: No, tak jako děti nejdřív strašně prohlašovali, že tady v té blbosti fakt hrát nebudou, že tyhle zelený obličky si fakt na sebe brát nebudou. Ale jako byly zlatý, nakonec to všechno zvládli a jako v té jedné scéně, kde tam jenom leží a koukají do mobilů, zatímco Jiřinka kmitá a uklízí celý byt, tak to jim jako šlo a manželka pak na to koukla a řekla, a co na to vtipnýho, to je jak u nás doma.
2: Realita.
0: No a ty když máš teda klip s rodinou, dětmi, tak kecá ti do toho někdo doma, že ti řeknou, tati, tohle snad ne.
1: No, tak jako děti mají pořád dojem, jako že...
0: Tu kritiku tam pořád pouštěj.
1: No, jako ale člověk netočí cokoliv a oni řeknou, no, to je pro starý lidi, tohle je to jako...
2: A nejsou třeba i rádci, jako co se týká sociálních sítí?
1: Hele, jako občas jo, ale zatím teda vždycky, když mi udělal nějaký edit, tak mě to pak nikdo nekoukal. Asi na ty moje stránky koukají trošku jiný lidi, než na ty jejich.
0: No tak,
1: ale já myslím, že se to časem srovná, že se to časem dorovná, přeberou to a já je zapřáhnu a budu se jenom užívat dovolenou, oni budou makat a dělat edity na sociální sítě.
0: Tak my samozřejmě nejenom, že se o songu Dovolená budeme bavit, my si ho i zahrajeme a já vždycky říkám, když k nám někdo do rádia přijde představit jeho novinku, ať si představí, jakože je teda v tom rádiu a ať si ten song sám takhle uvede. Tak
1: Ondro, mám si představovat, představ, že jsem v rádiu.
2: Je to těžký
0: určitě.
1: Já mám takovou představu, že normálně je to jak živý, normálně fakt mám dojem, že jsem v rádiu. Kamarádi, tohle je můj song Dovolená, který vás převeze, teda přenese na dovolenou a tam si můžete dovolit opravdu všechno.
0: Xindl X, naším hostem úterní snídaně, tohle je Dovolená. Pojďme si to užít, pojďme společně nasát ten text a ten skvělý vibe. Hezké ráno.

0: Single X dovolená na Hit Radio 8 hodin 14 minut a Single X s námi ve studiu, hezké ránko.
1: Ještě jednou hezký ránko.
0: Já teda musím říct, že po tomhle songu už jenom drink do ruky, pláž, moře, škoda, že to tady teda nemáme aktuálně, ale ten song nás teda na tu dovču 100% přenes. Ondro, když jsme u těch dovolených teda, jak vypadá ta ideální dovolená k Single X?
1: Ale já mám rád, když je dovolená v pohybu, když to jako... Mm-hmm. Že třeba přes, úplně se mi nechce trávit léto na jednom místě, ale samozřejmě hezký třeba moc jako na pár dní jako zastavit a nedělat opravdu jako nic, ale jinak jako rád poznávám třeba nový místa, kde jsem ještě nebyl, takže většinou si jako to léto tak jako naplánujeme dovolenýma, že jsme po tom létě tak vyřízený, že bychom potřebovali dovolenou.
2: A seš teda plánovací typ, jo? Nebo někam dojedeš a řešíš potom, co budeš dělat?
1: No, tak většinou to naplánuju, pak tam přejdu se s tím, že jsem to naplánoval úplně zlobě a přeplánováváme znova, že jo, jako no.
2: A zažil jsi někdy nějakou jako dovču, která byla tak strašně katastrofální, že by třeba vydala na novej single úplně?
1: Já myslím, že ty katastrofální jsou potom jako nepublikovatelný, nebo že to nikdo nechce potom poslouchat.
2: Okay.
1: Člověk někam přijede, chytí tam nějaký střevní bodybundus, dovolená je v háji, že jo. Ale takový ty menší jako katastrofičky ani ne, ale jakože člověk někam přijede, kde to má úplně jako vymyšlený podle těch obrázků, vidíš tam ten nádherný pohled z toho okna hotelového, že jo, pak jenom v reálu tam fakt je, ale pak se podíváš jenom o 10 cm vedle a tam vidíš tu prostě nějakou obrovskou skládku odpadu nebo překladiště prostě nějaký nákladní, zjistíš, že se tam nevyspíš, protože ti tam celou noc houkají lodě, tak v ten moment si říkáš, to je příšerný, ale pak jako zpětně o tom máš ty historky, takže máš aspoň takový dovolený si pamatuješ, že jo? Ty dovolený, který proběhnou hladce a bez nějaký katastrofy, tak ty potom jako co o nich vyprávět a co si o nich pamatovat.
0: A co nějaká dovolená letos, když si ten plánovací typ máte něco v merku, nějakou destinaci?
1: Ale my jsme teďka zjistili, že jsme vyšetřili asi 4 dny o prázdninách, jako kdy můžeme děti někam uklidit na chaty, tak jsme začali zatím jako rychle plánujeme, kam teda odjedeme, zjišťujeme, že letenky jsou úplně všude po světě vyprodaný.
0: Jasně.
1: A že asi někam během těch 3 dnů pojeme se 4 přestupama na mě zpátky. Nebo se vzdáme původního plánu, že bychom jeli někam, kde jsme ještě nebyli a pojedeme trapně někam, kde jsme ještě byli a budeme tam hledat nový zážitky ve staré destinaci.
0: Takže 3 dny na cestě a pak den nebo půl dne u moře, tak aspoň v tom letadlu bude čas napsání nových songů třeba. A
1: úplně ještě nevím, jestli u moře, my jako zase moře si užijem, že máme náš druhý domov na Tenerife, takže tam třeba na pár týdnů odletí, co zní krásně, na pár týdnů trošku méně krásně, že já mám mezi tím koncerty, takže rodina tam odletí na pár týdnů a já budu pořád pendlovat těch jako 7 hodin tam, 7 hodin zpátky.
2: Teďka trošku teda random, jo, ale mě se vybavilo, ty jsi vlastně náš takovej táta, takže nás těší, že jsi tady. Ty jsi vymyslel snídaní šampionů.
1: Tak prostě. jenom ten název.
2: Ano, ale to je neskutečný, jak ti to napadlo?
1: Já nevím, asi zrovna jsme tam seděli s Honzou Nojnovým s Markétou Rachmanovou a říkal, vymyslel mi název rychle teďka, zrovna jsme snídali, tak jsem řekl, tak snídaně šampionů.
0: A bylo
1: první,
0: to.
1: První věc, co mě napadlo, Markéta říkal, ne, to je blbý. A pak jsem zjistil, že se to tak jmenuje.
0: Takže jména světových rádiových show se vymýšlí prostě týdny, měsíce a pak přijde prostě Ondra a snídaní šampionů. No.
2: A je to.
0: Tak teda moc děkujeme. Tak pojďme si zahrát, na co máš chuť, dali bychom třeba puberťáka?
1: Tak jo, je to taky z nový připravovaný desky, z který bude dovolená a o tom se ještě.
2: Jo, zůstaňte s náma, o tom albu se ještě pobavíme.
0: Single X, naším hostem úterní snídaně a teď puberťák na Hit Radio. Krásné ráno!

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud pojedete po páteřní dálnici D1, tak opatrně okolo 150. kilometru směrem od Prahy na Brno. Nahlásili jste nám tam odstavené, porouchané auto. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Felt, Jonas Blue, tohle je úterní Hit Radio, krásné ráno. Pro vás, kdo jste se připojil až teď, připomínáme, že tu s námi je stále náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno ještě jednou.
1: Krásný ráno.
2: Ahoj.
0: Ondro, ty chystáš album k 20 letům na scéně, ty už si pustil ven song Křídla, Puberťák, Dream Team na pláži, teďka Dovolenou, tu se mimochodem zahrajeme za malou chvíli ještě jednou, a do toho chystáš velký narozeninový koncert, pojď nám povědět, kdy.
1: Přesně tak, je to 18. srpna v Rýgrových sadech, vlastně taková tradice, co jsme jako odstartovali za covidu, že nejdřív jsme dělali narozeninový koncert jenom s kytarou na lodi pro pár desítek, dobře, stovek lidí, a nějak nám to nakynulo pod rukama, takže teď už to bude třeba pro nějakých jako 1500 lidí a příští rok, když bude těch 20 let na scéně, tak to bude ještě o trošku malinkou trošičku větší. A do té doby bych chtěl vydat novou desku. Říkám si, že slavit 20 let nějakou bestovkou mi přijde trošku jako trapný, že přece jenom jako nechci to brát jako nějaký uzavřený, nekončím, prostě jdu dál, takže naopak chci dělat jako nové věci. Takže nová deska vyjde někde na jaře, pokřtíme ji potom na tom dalším koncertě, ale teďka jsem vlastně chtěl lákat na tenhle letošní koncert, takže tam zatím nic křtít nebudeme. Tam uvidíte mě, kapelu, uvidíte tam nějaký speciální hosty, uvidíte filmový projekce, který máme ke všem písničkám udělaný, nějaký pero efekty. Prostě takovej ten větší koncert, něco, co normálně člověk si na festiák nepřiveze, a samozřejmě dvakrát delší program, než by měl na festiáku.
2: Příští rok teda 20 let na scéně, to je strašně moc, jo, to je skvělý. Tak co bys řekl tomu Xindlovi z roku 2007? Věřil by tomu vůbec ten tehdy Xindl?
1: Že tak dlouho vydrží, jo, jak já nevím, to nepřijde jako pořád, tak je to hezký oslavovat, ale nebral bych to, že je to nějaký strašný číslo, kterýho by se člověk měl bát. A já mám jako výhodu, že jsem nezačínal jako úplně třeba v 18, že jo, nebo prostě v nějakém věku, kdyby z toho člověk jako nevěděl, co za sebou, nebo kdyby mu z toho nějak nateklo ego, že by prostě dělal blbosti. Takže já myslím, že tomu Xindlovi z roku 2007 jako asi není úplně potřeba raději. Říká prostě, ale ono to dopadne dobře, a když ne, tak to ještě není konec.
0: My jsme to tady se Jasmin počítali a vlastně já jsem tě začal registrovat, když mi bylo 15, vlastně když ty se začal, a Jasmin 7, takže my jsme na tobě vlastně vyrostli na těch songách jako Anděl a tak dále. Takže děkujeme za tohle mládí, za tohle dětství.
1: Takže vlastně to, že jste takový, tak za to vlastně můžu já.
0: Vlastně, takže nejenom, že si vymyslel název Snídaně šampionů, ale za to, že jsme takový, jaký jsme lidi, tak za to můžeš taky. Tak moc děkujeme.
2: Když jsme u toho dětství, u těch dětí, tak ty si právě song Křídla zpíval se svojí dcerou Alicí. Mm-hmm. Tak bylo to těžký vlastně mít takovouhle premiéru s dcerou, pustit jí do toho hudebního světa, nebo naprosto přirozený?
1: No, já jsem původně tu písničku nepsal s tím, že to bude duet nás dvou. Já jsem to napsal jako písničku pro ní a o ní, o tom, když prostě poprvé někam jela bez nás na další dobu. A manželka říkala, no a tam by bylo hezký, kdyby tam na koncertě Alička ten refrén zaspívala, že jo.
2: Manželka zase poradila,
1: no,
2: dobře.
1: Zase poradila manželka,
2: teda,
1: že jo. No a vzhledem k tomu, že jako dcera se učí zpívat, učí se na piano, skládá si svoje písničky, připravuje první desku a tak, takže mi přišlo jako celkem přirozený, aby tam něco zkusila zaspívat. A ono teda, my jsme to točili třeba ještě jako rok předtím, než ta písnička vyšla, takže tam bylo opravdu ještě víc jako dětský hlas, než jako reálně má. A i když jsem točil klip, tak jsem si říkal, já nechci jako 12-letý dítě jako ukazovat, takže udělali jsme klip kreslený, než to bylo hotový, tak už jí bylo 13 a říkala, já bych si to klidně s tebou šla zaspívat, tak jsem si říkal, no tak to jsme točili animovaný, skutečně jsme to klidně mohli natočit hraný teda.
0: No Ondro, ty taky dlouho skládáš songy pro jiné interprety. Co je za tebe těžší? Je těžší napsat text pro sebe, anebo pro někoho jiného, aby mu to takzvaně jako sedlo na jeho kůži?
1: No, já myslím, že pro někoho jiného je to o něco těžší, protože u sebe jako víš, co ti přijde v pohodě zpívat. Když to jako píšeš pro někoho jiného, tak si říkáš jako, bude s tím ten člověk v pohodě, že zpívá tohle, nebo jako bude to znít přirozeně od něj, takže tam je to, v tom je trošku vždycky ten prvek nejistoty. A ono taky pro jiný lidi píšu, to je prostě jako zadání, to je práce, pro sebe píšu pro radost, když náhodou zrovna jako mě něco napadne, tak to rychle napíšu, že jo. Já u sebe jsem zatím moc jako nedospěl k tomu, že bych si dělal tady v kalendáři tak a tenhle den si napíšu nějakou písničku. U těch jiných lidí to tak jako mám, že protože jinak by nikdy nic jako nevzniklo, že si říkám, tak tady mám den volna, tady napíšu prostě tenhle text na tu muziku, co jsem dostal.
0: A pro nás nepolíbené skládáním, jak to funguje, když teda někdo tě poprosí o song, ty mu ho napíšeš, tak kolik má editací povolených? Třeba 5
2: čekala,
0: a pak mu řekneš, že už, tak to už žád nebudu.
1: No, žádnou. já jsem hrozně tvrdohlavý, já jako ještě říkám, ale chceš písničku ode mě, tak jako věř mi, že vím, jako jak to má být. Jako, ne jako nějaký zpěváci třeba chtějí jako nějakých, že třeba tohle se mu špatně zpívá, tak jako předělám, aby se to zpívalo líp, nebo že tady potřebuju dlouhou slabiku místo krátký Ačko místo Ička. A takový věci, které u sebe fakt neřeším, prostě se to naučím zpívat, ale jako chápu, že zase nemám to tak, nepíšu to sobě třeba tak vysoko, jako si to píše David Dale, takže tam potom opravdu potřebuje Ačko. A je to hrozně různý. Pro některý lidi píšu třeba celý písničky, takže tam je to, že se hodně jako hodně spolu třeba řešíme to téma, aby to vzešlo z toho člověka. Pak zase někdo jiný už mi pošle hotovou muziku a tam už třeba to téma tolik není potřeba řešit, protože už ta muzika k tobě promlouvá a jako navede tě vlastně, co k tomu napsat za text.
2: Když jsme u těch témat, tak máš nějaký, který ho se trošku bojíš nebo se mu trošku vyhýbáš, nenapsal bys o něčem?
1: Já jsem třeba dlouho říkal, že nebudu psát písničky o lásce, jenom pro jiný lidi, teda prostě to mi to nevadí, když tam musím pak zpívat, ale už je to, už jak člověk jako stárne, jak člověk zraje jako víno,
2: zraje, vybíjí se.
1: Tak i nějaký písničky o lásce v repertoáru mám.
0: Xindl X, naším dnešním hostem úterní snídaně. Ondro, my jsme slíbili, že zahrajeme ještě jednou tvůj nový song Dovolená, tak teď je to tvoje. Můžeš ještě jednou pozvat posluchače, kteří se třeba připojili až teď na tvůj koncert v Riegerových sadech a samozřejmě si i uvést tvoji novotu Dovolenou. Je to tvoje.
1: Kamarádi, poslechněte si tenhle můj song. Teďka po druhý, co ho zahrajem, tak bude ještě lepší, než jsme ho zahráli poprvý. Věřte mi, fakt to tak funguje. Poslechněte si ty krásný sbory, co tam máme. Tady ty sbory budeme mít normálně naživo a nejenom v Dovolený na tom narozeninovém koncertě v Riegráčích 18. srpna. Takže přijďte se podívat, ale teď si užijte tu Dovolenou.
2: Moc děkujeme, že jsi dorazil, bylo to super.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Ať se daří, Ondro, měj se hezky.
1: Díky, ahoj.
0: Syndlix, Dovolená na Hit Rádiu v 8.35. Krásné ránko, šampioni.

Expertem. Stejně jako nový song od Xindla X, který byl naším hostem. Song Dovolená jsme hráli tady na Hitradiu, můžete si ho pustit online na streamovacích platformách. Tohle byl El Perdón. No a za malou chvíli na Hitradiu

0: představí se i Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Tak hezké úterní ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.

0: Tuhle partu můžete buď milovat, nebo milovat, nic mezi. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 8.52, ladíte úterní Hit Radio, dobré ráno šampioni.
1: Určitě už jste někdy například byli někam na půl cesty a najednou vás polil takový ten studený pot, tak víte, když si řeknete, ty jo, počkej, jako zamknul jsem, vypnul jsem tu žehličku. Tak Hit Radio a 4Camping vám teďka ordinujou terapii venkem a tenhle týden hledáme vaše nejspackanější výlety, kam může patřit i tohle. Nebo takový ty akce, které byly v tu chvilku naprostá katastrofa, ale dneska se tomu smějete. No a třeba Marek nám poslal příběh z Čundru v českém ráji.
0: Tři manželské páry a jeden kamarád vyráží na několik dní do skal, asi po hodině ve vlaku začíná jedna dvojice kontrolovat, jestli doma všechno zařídili. Zamkli jsme? Jasně. Vodu jsme zavřeli? Samozřejmě. Jističe? Taky, kdyby náhodou. V tu chvíli se ozve kamarád elektrikář. Počkej, však si říkal, že máš doma v mrazáku celou zabíjačku. A nastalo ticho, protože mu právě došlo, že kromě jističů vypnul i lednici. Bylo léto a oni odjížděli na 3 dny. Celý výlet pak strávil tím, že si opakoval, snad to ta lednice nějak ustála. Neustála. Po návratu prý byla červená až na chodbě a sousedi měli pocit, že se v bytě odhrálo něco, co by mělo zajímat policii.
1: Tak to
0: a
1: samozřejmě
0: to je
1: nechcete.
0: Geniální příběh. Komu se to nestalo, že se vrátil z dovolený a měl vyteklou lednici, ale hlásím se.
1: No, vyteklá lednice vodou je jedna věc, ale touhletou červenou to je jako vrchol, jo. Každopádně my teďka chceme slyšet vaše historky. Nějaký váš úplně nejhorší výlet, nejspackanější trip, na který vzpomínáte třeba i se smíchem do dneška. Napište nám ho na web Hit Radia a my v pátek ve snídaní šampionů vás odměníme parádníma cenama od 4Camping.
0: Detaily podrobnosti na webu hitradio.cz a držíme palce. Hit
2: Radio. Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: The Weeknd za tři dny, teď tady na Hit Radio Blinding Lights 8.57. A to je čas se rozloučit. Nechce se nám, ale musíme dát prostor další muzice a dalším kolegům. A my se na vás budeme těšit kdy?
1: Zase zítra samozřejmě od 6 do 9, tak doufáme, že vy tady budete taky.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Teď už vám popřejeme krásné úterý, užijte si to, zvládněte dnešek.
1: A pa, pa, pa.
0: Zítra v 6.00, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Havlíčkobrodsku na příjezdu do Horní Krupé směrem od Skuhrova. Tady havarovalo osobní auto, zasahují tady záchranné složky, projíždí se Kyvadlově, no a na D1 na kilometru 150,5 ve směru na Brno. Tady stojí porouchané osobní auto, tak i tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Vysočina.
3: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. Po dálnici D35 ve směru na Ostravu se bude dnes z vojenské posádky v Přáslavicích přemisťovat po vlastní ose 9 tanků a jedno vyprošťovací vozidlo. Budou nacvičovat jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9 a 15 hodinou na asi 9-kilometrové trase na úseku z Kocourovce na Velký Újezd. Řidiče, kteří tady v tu dobu pojedou, žádá armáda o ohleduplnost. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
2: Fotbalový servis.
3: Další čtyři zápasy na fotbalovém mistrovství světa přinesly samé remízy. Španělsko vstoupilo do šampionátu překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami. Belgie na úvod hrála s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku. Favoritovi pomohl po změně stran k vyrovnání vlastní gól. Fotbalisté Nového Zélandu hráli s Íránem 2-2 a Uruguay začala mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábii.
1: Tak dneska očekáváme přibývání oblačnosti. Oblačno zataženo odpoledne a večer se může vyskytnout nějaký občasný déšť anebo dokonce přehánky a teploty dneska odpoledne 20 až 23 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Krásné úterní dopoledne všem přeje Markéta Zušťáková z Hit Radia Vysočina, za chviličku Cyril, taky One Republic, tak mějte hezký den.

Stepec a Aneta Langerová na Hitrádiu Vysočina. Představte si to, že počet obyvatel na Vysočině se v letošním prvním čtvrtletí snížil o 1074 lidí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad a je to, no víte čím? Nízkou porodností. Tak já jsem na vás chtěla apelovat. Co děláte takhle po večerech? Jestli byste na tom nemohli nějak zapracovat, aby se to nějakým způsobem na Vysočině zlepšilo. Tak děkujeme a my vám k tomu posíláme písničku. Tady jsou Lost Frequencies.

0: Adele, Someone Like You na Hitrádiu Vysočina. Dneska, tedy v úterý 16. června, je den ošklivých psů. Tak jim dneska dejte nějakou dobrutku, taky mám jednu škredou doma. Ti jsou nejlepší stejně. Mimochodem jsem si říkala, proč někdy není den škaredých žen třeba, že bychom to jako taky rádi oslavili.
1: Hitrádio.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hitradio Vysočina a tady je pozitivní minutka. Já vždycky se strašným strachem čtu ty zprávy, jak někdo zmizel a hledá se. Ale příběh Střebíče má šťastný konec a tak by to vždycky mělo být. Chlapec totiž usnul v autobuse a nevystoupil tam, kde má. Takže chlapce mamince vrátili až strážníci městské policie. Hele, samozřejmě stane se, prostě usnete, jako stane se to. I když to usnutí v autobuse, to bych spíš typovala na tatínka, co se vrací, když šel na jedno. Tak hlavně, aby to vždycky dobře dopadlo, to vám přejeme. A posíláme jednu srdcovku, to jsou kabáti a pohoda a jenom připomínám, že další srdcovky i dneska po 12. hodině na Hitrádiu Vysočina. Tak buďte s námi.

0: Jsem Smith a já doufám, že vám je dneska do zpěvu a že jste si to s náma dali. To la. Tak můj syn se má dneska určitě nejlíp, nebo měl, protože jak už ta škola pomalu, ale jistě končí, jak už to jde do finiše, tak jim odpadly první 2 hodiny tělocviku, tak doma ještě vyspával hajdalák. Hele, nějak to zase uteklo ten školní rok. Teď ono už za chviličku bude vysvědčení, že?
1: Hit Radio.

0: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
0: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 150 ve směru na Brno stojí na krajnici poruchané nákladní auto, dávejte pozor. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney. Srdeční záležitost.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39 korun za liter, zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 haléřů. Agentura ochrany přírody a krajiny a klub českých turistů mají společný cíl. Nachystali dohodu, kde jsou hlavními body šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech nebo údržba turistických tras. Víc za agenturu řekne Karolína Šůlová.
8: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
7: Síť značených turistických tras má být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokaci. Rada EU informovala taky o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
0: Tak dneska by mělo být spíš oblačno nebo zataženo. Odpoledne a večer se může vyskytnout nějaký déšť nebo přehánky. Odpolední teploty 20 až 23 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, teď už taky Alan Walker a za chviličku pozvánka za kulturou. Buďte s námi.

zaspíval Nico Santos na Hitrádiu Vysočina. Tak v rámci 24. ročníku soutěže Stavba roku kraje Vysočina zabodovali Horácká aréna Jihlava. Ta si odnesla titul Stavba roku v kategorii budovy pro bydlení, veřejnost a průmyslu. To závěreční hodnocení poroty chválí hlavně vytvoření nové dominanty města, která svým multifunkčním pojetím a kvalitou veřejného prostoru posiluje život stávající městské struktury. No a ještě jeden titul v kategorii dopravních staveb, ten putoval zase k jihovýchodnímu obchvatu Jihlavy. Část východ, ten porotu zaujal dokončením strategické dopravní tepny krajské metropole, která významně snižuje transitní zátěž a zvyšuje bezpečnost provozu, takže gratulujeme. Tak samozřejmě, ať se vám dneska dobře jezdí, klidně i po tom obchvatu, to vám přejeme z Hitrádia Vysočina. No a kdybyste náhodou narazili na nějakou komplikaci na silnicích, tak nám pošlete hlasovku na WhatsApp 725 44 38 37. Připomínám, že i tento týden odměňujeme vás, naši dopravní hlídku, plnou nádrží zdarma. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: který startuje v pátek s Kateřinou Marií Tichou, budou taky olympici, bude kapela Vohnout. V sobotu se pokračuje třeba s Anouká nebo Richardem Millerem. Bude toho zkrátka dobře dost a dost, tak si užijte festiák na Vysočině.
1: Vysočina, tady jsme doma. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Hitradio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Slyšeli jste Pink na Hitrádiu Vysočina. Tak a teď už Two Brothers on the Fourth Floor. Tahle ta písnička nás zavede do devadesátek. Je to vlastně pozvánka k poslechu Hitrádia Vysočina i dneska po 18. hodině, kdy pro vás budeme mít Hitrádio Klasik, tedy to nej z osmdesátek, devadesátek a milénia.

0: Dneska odpoledne po 12. hodině na Hitrádiu Vysočina u Jirky Plnáře budeme rozdávat lístky na Vysočina Fest. Tenhle ten festival startuje už 2. července, je tady v Jihlavě a bez toho ani nejdu podle mě odstartovat prázdniny, aby člověk nešel na tenhle ten festák. Tak si pojďte na Hitrádiu Vysočina odpoledne vyhrát lístky.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Hitrádio. Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Havlíčkobrodsku v Přibyslavi v Teršově ulici, tady bourala dvě osobní auta a projede tam pouze jedním jízdním pruhem. A na trase z Čáslavy do Havlíčkova Brodu u Kamenu, tady dejte pozor na sraženou stranu na vozovce. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Krásné dopoledne, je 11 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
4: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
3: A to zcela bez sankce. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popolední objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody, poškodilo střechy v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Je to páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Právo cestujících v EU na finanční kompenzaci při více než 3-hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
5: Tak dneska bude spíš převážně oblačno nebo zataženo, odpoledne a večer se může vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Odpolední teploty až 23, v noci nám to klesne na 13 až 10, čekejte velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami.
1: Hit Radio Vysočina.
5: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková a za chviličku i Eva Farná a Miraj, anebo Last Good Night.

11 hodin už 14 minut, posloucháte Hit Radio Vysočina a já jsem si tady teďka četla o plavkových trendech na ten letošní rok, jo. Pro letošní dovolenou si určitě zabalte plavky, frčí bikiny, který to hodně odhalují. Trend je i takovej ten bohostyl, výrazný vzory, šněrování, šňůrky všude a krajkový přehozy přes plavky. Tak já chci teda jenom říct, že se možná z těch modních přehlídek vrátíme zpátky na zem. Podle mě nechceme mít opálený šňůrky. Chceme plavky, které zakryjí naše slabiny, ale přitom se chceme opálit. Takže šňůrky, šněrování za mě prostě absolutně nebrát. Jako k čemu? Pak tam budete mít bílý proužky. Podle mě chlapi to mají mnohem jednodušší s těma plavkama. Takový jako jedny plavky už asi 5 let a furt dobrý, ne? Furt to drží.

Slyšeli jste Avril Lavigne, ladíte Hit Radio Vysočina, i dneska platí, že můžete posílat svoje hlasovky z cest na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Dejte vědět, jak to u vás jezdí a my jednoho z vás i dneska odměníme plnou nádrží zdarma. Podrobnosti najdete na našem webu, tak na to mrkněte. No a za chviličku už Damiano David.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Nesmíme zapomenout ani na Davida. Je David, je tu s námi, hezké ránko.
2: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý for a vy mě ho nechcete nechat zjít. Ježiš,
3: tak ale
1: pojď, si to, normálně...
3: to je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
2: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
1: A s tím nás tady otravuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
2: Díky.
3: Výborný.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Slow. Za námi Regan Bowman na Hit Radio Vysočina. Tak už tento víkend s tím horkem odstartujeme na Hit Radio Vysočina i summer party. To se bude k bazénu a na zahradu na opalovačku rozhodně hodit. Letní songy, co vás naladí, jako byste byli někde u moře. No a tady je malá ochutnávka, dáme si song Pedro, protože to je prostě léto. No a v 15 hodin v pátek tu summer party na Hit Radio Vysočina odstartujeme, tak buďte s námi u toho.

0: Když se řekne půlnoční hřích, tak já si představím, jak otvírám o půlnoci ledničku. A jaký jsou vaše představy půlnočního hříchu? To byla kapela Krištof, taky Dominik Aladža. Doufám, že se líbila jejich nová písnička. Přeju vám krásný zbytek dnešního úterního dne. Já se loučím. No a zítra v 9 se zase uslyšíme. Tak ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Brno se nám vytvořila kolona. Popojíždět budete mezi kilometry 70 až 72. A na této trase pozor i na kilometru 84, tam v levém pruhu pracují cestáři. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Přibývá zájemců o vyřízení cestovního pasu na poslední chvíli. Úřady je mohou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou dobře připravení, popisuje za ministerstvo vnitra Adam Rezler.
3: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun, pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
2: Pas vydaný do 24 hodin je možné vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu největší internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš už dříve sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaně Gameplay není realita. Je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Od pondělí jsou vizuály na nádražích po celé republice a také na internetu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Na Vysočinu dorazil prezident Petr Pavel. Dvoudenní návštěvu dnes s manželkou Evou zahájil na observatoři Košetice na Pelhřimovsku, která má nejširší měřící program kvality ovzduší v Česku. Poté zamířil do Jihlavy na setkání se zástupci města a kraje a vyrazí také na Žďársko do Osové Bytýšky i do Velké Býteše. Program ukončí debatou s občany v Třebíči.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Počasí na Vysočině zatím přineslo polojasnou oblohu, ale odpoledne by pak měly dorazit přehánky nebo občasný déšť a nejvyšší teploty se zastaví na 23 stupních.

Je 12 hodin 2 minutky, máme tady úterní pravé poledne, posloucháte Hit Radio a začínají vaše oblíbené srdcovky. My se znovu dostaneme do 80. let, do 90. let, tak kdybychom byli teď v televizi a pokud jste vyrůstali v 90. tak řeknu, je právě tolik, kolik je, protože začíná váš oblíbený pořad srdcovky. Víte, z jakého seriálu to je? Pokud ano, tak předpokládám, že už vás taky bolí kolena a ráno záda, když vstáváte z postele. 12 hodin, 3 minuty, pojďme na to. Mám tady první z 5 srdcovek a vybírám něco, co možná neznáte, ale věřím, že se do toho zamilujete, jako včera na první poslech. Francouzský hudební producent Superman Lovers.

0: Tak co na to říkáte? Superman Lovers, Starlight, rok 2001 a srdcovka s číslem 1. Tohle je Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A protože teď máme oběd, tak určitě znáte ten pocit, když se fakt dobře najíte. Když si fakt pochutnáte a teď se jenom tak jako opřete, možná trošku rozvalíte, povolíte si ten knoflíček u kalhot, že jo? Dámy možná třeba i dozepnou pod prsenku, to jsem viděl, že se jako dělá taky, aby člověk mohl dejchat. A ty tak jako sedí a říká si, wow, tohle je skvělej pocit. Tohle jsem potřeboval, potřebovala, výborný to bylo. Tak přesně takhle se budete cítit s druhou srdcovkou, kterou jsem pro vás nachystal. Tohle je podle mě, kdyby ta srdcovka mohla chutnat, tak je to normálně svíčková od maminky, jo, nebo vaše nejoblíbenější jídlo, nebo nějaký fakt jako super desert, šláčkovej dort, prostě něco, jakmile to sníte, tak si sednete a máte ten fantastický pocit. Tak přesně tohle jsou Jam & Spoon a srdcovka s číslem 2. Tak se opřete a užijte si to. Tady je na Hit Radio. Právě teď srdcovka s číslem 2.

0: I přesto, že velmi často byla v autogaráži na plakátu, tak měla Kim Wilde spíš dámské publikum. Tak holky, Kim Wilde jenom pro vás. Další srdcovka na Hit Radio, tentokrát už s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí, každopádně Kim Wilde skvělá, předtím Jam & Spoon a já jsem rád, že to na vás přehodilo tu dobrou atmosféru, ten dobrý pocit, to jsem opravdu rád a dokonce tady mám zprávu, která přišla od Stany z Ostravy a píše: ahoj Jirko, tak teď se mi vyrazil dech, tu skladbu jsem neslyšel spoustu let. Hrával jsem jí na diskotéce často. Siborec, volume doprava, díky moc. No tak. Stando, děkuju. Upřímně, asi není nic lepšího, než když dostanete pochvalu nebo kompliment od někoho z oboru. Toho si moc vážím. Tak si říkám, kdy naposled někdo vás pochválil a za co to bylo? Klidně se můžete pochlubit na WhatsAppu Hit Radio 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát půjdeme do elektronické hudby, protože mám tady ještě zprávu od Karla, který píše: čau, moc rád poslouchám srdcovky, děkuju za ně, myslím si, že je to nejlepší pořad v českém rádiu. OK, děkuju. A pokračuje to, ale je to samej pop a rock. Minule mě dostali PSH, ty jsem opravdu nečekal. A dnes bych rád slyšel i něco pro nás, milovníky elektronické hudby. Máš tam něco z devadesátek, co nehrajete a přitom je to srdcovka? Schválně, jestli něco najdeš. Zdraví Kája. No, děkuju za tuhle challenge. Je to skvělý. Najednou já mám jako pocit, že na to nejsem sám, že ty srdcovky opravdu vytváříme spolu. A to je na tomto nejhezčí. Takže ano, hledal jsem a říkal jsem si něco, co opravdu na Hit Radio jen tak neuslyšíte. A co opravdu, pokud patříte mezi skuteční milovníky elektrohudby z 80. a 90. let, tak tohle fakt oceníte. Je to skupina, která vznikla v Německu. V roce 1991, v roce 1993 vydali svůj druhý album a na tom albu se objevil mega hit, který se potom hrál úplně všude. Jmenuje se Inside Your Dreams a ta kapela se, nebo ten hudební projekt, který dal dohromady DJ Alex Christensen, tak ten se jmenuje U96. Znáte? Tak tady to je na Hit Radio. Srdcovka číslo 4.

0: a ta je na vaše přání. To znamená, že na 777 937 777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet, co vám dneska udělá radost, jaká je ta vaše největší srdcovka. Je jedno, jestli to bude česká, německá, anglická, francouzská, nechám to na vás, jestli to budou 80, 90, nebo klidně, to může být i něco ze současnosti. Srdcovka na přání už je opravdu čistě a jenom podle vašeho gusta. A dneska vám opět za srdcovku na přání, pokud vám ji zahraju, tak vám ještě navíc, kromě toho, pošlu 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července, kde to bude opět nabitý interpretama, mimo jiné tam bude třeba i Lucie nebo i Ben Kristoval, to znamená, že všechny generace si přijdou na své. Tak pokud chcete vyrazit, pište, co byste teď chtěli slyšet za srdcovku na přání, a to na 777 937 777.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 12 hodin 35 minut, posloucháte úterní srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka je na vaše přání a ta míří za Hankou, která píše: ahoj, mojí srdcovkou je písnička She's the One od Robbieho Williamse. S kamarádkou jsme ještě na DVDčku vždy sledovali jeho koncerty a dojatě záviděli holkám, které se vytáhl na pódium a objal se s nimi. Zdraví Dana. Jo, tak pardon, tak ne Hana, tak Dana. Tak Dano, já gratuluju. Posílám jednak Robbieho Williamse, ale zároveň také i 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července. Fantastický český hudební festival. Tak si to užij dvakrát, jak v červenci, tak i teď.

Ina Arihep na úterní poledne, 12 hodin a 40 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi, to je pravda, další vás čekají zase zítra mezi 12 a 13 hodinou, vlastně s úderem pravého poledne. Zároveň i zítra pro vás budu mít 4 lístky na Vysočina Fest, zatím se tady můžete podívat na webové stránky, abyste se tak trošku naladili a navnadili, protože i zítra za srdcovku na přání 4 lístky odesíláme. Dneska tedy ještě jednou gratuluju Daně, posílám ještě jednou na dálku pozdrav, no a zítra to můžete být zrovna právě vy. Do 13. hodiny, kdy nám Lucie řekne, co se kde aktuálně děje v nejnovějších zprávách, stihneme ještě například Linkin Park a nebude chybět ani Dan Barta s hitem On My Head, tak buďte s námi.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Nesmíme zapomenout ani na Davida. David, je tu s námi, hezké ránko.
2: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mě ho nechcete nechat říct.
3: Ježiš, ale
1: on si to normálně.
3: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
2: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
1: A s tím já tady otravuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
2: Díky.
3: Výborný.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Když se na nás blíží to El Niño a má být asi 35 stupňů ve stínu, už tento týden, tak si dáme Dana Bartu On My Head ze snowboardiáku, tak trošku na ochlazení. No a jsou před námi i nejnovější zprávy. Začínáme dopravou, bude tady 13. hodina.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 72 směrem na Brno je kvůli pracím uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona, má asi 4 kilometry a cestáři ve stejném směru pracují i na kilometru 84, tam se kolona zatím netvoří. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku nebo v Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Došlo také k dílčímu vylepšení aplikace Drost, jak říká šéf rezortu Petr Macinka.
4: Jsme tam přidali možnost nějakého hromadného prodloužení té registrace, tak abychom věděli, kde se naši občané pohybují, aby nevypadli z toho systému po té, co třeba uplyne ta doba, po kterou se do Drostu registrovali, takže v případě, že někde zůstanou, tak my o nich budeme dále vědět.
3: Macinka opět vyzval české turisty, aby se před cestou do zahraničí v systému Drost registrovali. Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště dopoledne uvízl autobus. Vezl zahraniční turisty z Lince do Českého Krumlova. 4 lidé byli lehce zraněni a ošetřeni na místě. Autobus přišel při kolizi o část střechy. Podle policie řidič nerespektoval dopravní značení. Z centra postupemi u Berlína je aktuálně evakuováno na 6,5 tisíce lidí. Důvodem je nález bomby z druhé světové války. Zónu, ve které je i hlavní nádraží nebo Braniborský zemský sněm, museli lidé opustit ráno do 8:30. Pyrotechnici teď pracují na zneškodnění bomby. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Policisté z Havlíčkova Brodu hledají svědky nehody kluzáku v Lidické ulici. Stala se u čerpací stanice v neděli 31. května krátce po 15:30 odpoledne. Stroj se tam zamotal do drátů, dopadl na silnici a poškodil i část vybavení čerpací stanice. Pilota převezli do nemocnice. Jestli máte nějaké informace, obraťte se na linku 158.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Na Vysočině máme polojasno, místy až oblačno, s teplotami do 23 stupňů, mračna by ale měla přibývat a odpoledne a večer se může objevit občasný déšť nebo přehánky.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Posloucháte úterní odpoledne na Hit Radio, 13 hodin 3 minutky a je dobře, že posloucháte, protože už za pár okamžiků uslyšíte exkluzivní rozhovor. Přímo sem ke mně do studia Hit Radia dorazí naše fantastická česká zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Budeme si povídat o jejím blížícím se koncertu, který bude 25. června a zároveň nepřijde sama. Společně s ní přijdou dámy ze dvou charitativních organizací, které Kateřina Marie Tichá podporuje. Které to jsou, uslyšíte za chviličku. Buďte s námi.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Liquido a Narkotik na Hit Rádiu ve 13 hodin 7 minut. No a právě teď já můžu exkluzivně u nás ve studiu Hit Rádia přivítat mé vzácné hosty. Prvním hostem je Kateřina Marie Tichá, naše oblíbená česká zpěvačka. Kačí, ahoj.
1: Ahoj, krásný den.
0: Jsem rád, že jsi opět tady u nás ve studiu Hit Rádia. A společně s námi tak je tady také paní Linda Tichotová z agentury Cesta domů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A také paní Týna z organizace Babička.
3: Dobrý den.
0: My si dnes budeme povídat vlastně o charitativních organizacích a zároveň také o tvém koncertě. Já bych začal koncertem 25. června, protože to bude pro tebe zase něco úplně novýho, kdy z O2 Univerza to bude trošku intimnější, komornější. Jak ty se těšíš?
1: Já se na to těším hrozně moc, protože ty pražský open airy jsou vždycky strašně krásný a budeme v Riegerových sadech. Mm-hmm. Už je to skoro vyprodaný, takže si myslím, že ta atmosféra bude úžasná. A my si dokonce jako z toho univerza podzimního trošku toho vezeme jako sebou do těch Riegerových sadů, takže tam budeme mít ty krásný hosty, který jsme měli v tom univerzu. Bude nás strašně moc na pódiu, takže si myslím, že to bude krásné.
0: Co je pro tebe příjemnější? Stát na tom velkým pódiu pod střechou, anebo na tom menším pódiu být trošku blíž lidem a pod otevřeným nebem?
1: Já si myslím, že je to takový to klišé starý, že prostě obojí má svoje. A že prostě být v tom univerzu, to byl samozřejmě životní zážitek a navíc mám pocit, že se nám to, ta hala vlastně docela velká, povedla přeměnit takový obývák, kdežto ty venkovní koncerty jsou přesně takový, jako že tam člověk může víc dýchat, má tam víc prostě prostoru a má to taky svoje, no. A hlavně je léto, takže je to i taková jináčí nálada. Strašně se těším.
0: Teď se blíží El Niño, takže ono to bude rozehřátý, má být 35 stupňů Celsia.
1: Ojojojoj.
0: Ale 25. června doufáme, že večer bude aspoň trošku stíno. Otevírá se už v 18 hodin?
1: V 17
0: hodin. 17 hodin už se otevírá. Proč tak brzo?
1: Otevírá se tak brzo, protože od 17.45, od 17:45 my tam máme přichystanou takovou krásnou věc navíc, takzvaně. A budeme tam mít takovou besedu, budeme si povídat nejenom mezi sebou, ale i s lidmi, když za náma přijdou brzo. A právě s projektem Babičky a s Cestou domů, což jsou dvě organizace, se kterými já jsem spojila síly a budeme si povídat o tom, jak oni pracují, proč jsme spojili síly a budou tam i nějaké doprovodné aktivity a ten koncert potom bude i začínat hrozně brzo, protože musí i brzo končit, protože jsou v Riegerových sadech omezení zvuková, takže moc doporučuju přijít brzo.
0: A my si takovouhle malou besedu tady uděláme už za chvíli, hned jak si dáme tvou první píseň v rámci dnešního rozhovoru. Vybrali jsme spolu Byt 66. Proč? Hned jako první. Když jsem se zeptal, abyste věděli, já jsem se zeptal Kateřiny Marie Tiché, jakou bych chtěla slyšet píseň jako první. Tak proč Byt 66?
1: Protože je nová, protože je z desky, která ještě neexistuje a protože je to písnička o mém prvním bytě v Praze, kde jsem žila dlouho, dlouho a sama a ne sama a je to takovej můj oblíbený love song.
0: Tak jdeme na love song, který je oknem do soukromí Kateřiny Marie Tiché. Pojďte začukat, my vám otevíráme dveře k bytu číslo 66. Mažu stopy.

0: Naše horká novinka a zároveň obecně horká novinka v rámci české pop music. Single Byt 66, Kateřina Marie Tichá, píseň z alba, které ještě nevyjde. Kdy vyjde? Kačí.
1: Vyjde na jaře, když pán bude a producenti, když budou pracovat a já, když dopíšu písničky, tak album vyjde na jaře.
0: Kateřina Marie Tichá je mým dnešním hostem ve studiu Hit Rádia. A nejsme tady sami. Ty jsi si sebou dnes přivedla vlastně tvé hosty, které my uvidíme i 25. června v Riegrových sadech v rámci tvého koncertu. Ale před koncertem, protože nebudou zpívat. I když paní Týna zpěváčková by k tomu vlastně měla už od malička předpoklady, alespoň podle jména, tak jsou to dvě charitativní organizace. Proč jsi vybrala právě Babičky a právě Cestu domů?
1: A já tak nějak celoživotně tíhnu k tomu tématu péče o, buď o jako seniory, anebo třeba i o odcházející lidi, protože to vlastně často i bývají seniori. A vlastně mi přijde, že když to řeknu úplně jako jednoduše nebo zjednodušeně, že vlastně o zvířátka, o děti a o takový jako témata, které jsou takový jako krásně komunikovatelný, tak o ty se stará spousta mých kamarádů a je to úžasný, ale vlastně nemám kolem sebe moc lidí, kteří by se zabývali právě seniorama a právě tady těma tématama a říkala jsem si, kde bych tak mohla přispět jako svým dílem. Tak jsem si říkala, že to je úplně jako nejlepší místo a kromě toho prostě mám, nebo měla jsem a mám krásný vztah se svýma jako prarodičema a třeba odcházení mých prarodičů konkrétně pro mě bylo hrozně jako těžký a myslím si, že to bylo těžký i kvůli systému, který je nastavený u nás, nebo ne u nás, jako všude, k tomu, kvůli tomu, jaký máme obecně jako vztah k tomu odcházení a jak vlastně se toho hrozně bojíme a myslím si, že to mohlo být možná trochu jednodušší, kdyby mě tím někdo mohl provázet. A právě to provázení tady tím podzimem nebo zimou života jako podporujou právě tyhle ty dvě organizace, které tu mám dneska sebou, nebo tady svoje krásné tady zástupky těch organizací. Takže jsem hrozně ráda, no, že vlastně existuje někdo, kdo pomáhá lidem, aby to odcházení bylo jednodušší, aby ten podzim nebo ta zima toho života mohly být jako krásný a aby to mohlo být pozitivní čas, abychom prostě to měli, abychom tím byli obklopený a právě neměli stažený krk a nebyli z toho jako nešťastný, že se to děje, protože to je přirozená součást života.
0: Já si teď říkám, jestli vy ještě budete mít dneska co říct, teda když se na vás dámy koukám, protože Kačí to řekla nádherně. Pojďme tady představit organizaci Cesta domů. Paní Linda.
2: Cesta domů je organizace, která už 25 let poskytuje služby lidem na konci života a jejich blízkým. Jako první založila poradnu, která stále funguje. Potom se přidal domácí hospic, ve kterém jsme se postarali téměř o 10 000 pacientů od té doby. Jde o jak o dospělé, tak o dětské pacienty, protože i s těmi se setkáváme. V posledním roce jsme přidali také takový malý lůžkový hospic, protože ačkoliv říkáme, že když si to lidé přejí zemřít doma, tak se snažíme jim to umožnit, ale ne vždycky je to možné. Tou překážkou může být to, že nemají blízkého pečujícího, tak potom tady poslouží ten lůžkový hospic, kde se mohou cítit jako doma. Máme i další služby sociální, poskytujeme odlehčovací služby, což jsou vlastně služby pro ty, kteří pečují o dlouhodobě nemocné blízké, aby si mohli odpočinout, případně aby jsme jim tady pomohli s něčím, tu již zmiňovanou poradnu, půjčovnu a vlastně kromě všech těchto zdravotních a sociálních služeb pečujeme také o to téma, šíříme právě osvětu, šíříme informace tak, aby se lidé co nejvíce dozvěděli, aby potom, když to tedy přijde, tak aby věděli, co a jak, kam se obrátit. A nevím, jestli to mám teď rozvádět, nebo...
0: No, klidně. Mě spíš jenom zajímá, jestli potřebujeme osvětu v Česku. na toto téma?
2: No rozhodně, asi nejenom v Česku, tak jsou země, které severské a západní, které jsou na tom třeba líp, ale jak jste naznačil, je to, nebo Kateřina, je to prostě téma, o kterém se moc nemluví, zároveň se tedy týká každého z nás, každý z nás se ocitneme v situaci, kdy někdo blízký nám se ocitne na konci života, takže je to důležitý a jasně osvěta určitě potřeba.
0: Co projekt Babičky?
3: Projekt Babičky je tady rok, plus minus, a vlastně my přinášíme vědomou přítomnost, dotek, blízkost, pocit bezpečí těm seniorům, těm babičkám. kterým to chybí. Snažíme se tím vlastně zařadit zpátky do nějakého jako života. A máme tady po České republice několik proškolených nositelek, vlastně máme tady po České republice poměrně dost už domovů, hospiců, navštěvujeme i paliativní oddělení a tak dále a tak dále. A je to hezký.
0: Jaké to je, když se ozve nějaký hudebník, umělec, někdo, kdo má jméno jako Kateřina Marie Tichá a řekne vám, že s vámi chce spolupracovat? Je to pro vás důležité jako pro organizace?
2: No, je to velká radost. Já si přesně pamatuju tu chvíli, kdy mi Kateřina zavolala. Velmi mě to potěšilo, protože takovéhle nabídky rozhodně nedostáváme každý den. A jak ona sama říkala, je to tedy téma, které, když už vlastně lidi zajímá, tak většinou až třeba ve starším věku. Takže to, že Kateřina přišla, to nás moc potěšilo.
3: Souhlasím.
0: Výborně, my si dáme další píseň, tentokrát v horách. V horách. Zazní v horách i v Rigráčích.
1: Zazní. To bude strašně dlouhý koncert, já se těším, tam se konečně vejdou všechny písně, které nestíháme hrát na těch letních festiácích.
0: 25.6. jste všichni zváni, zbývá posledních pár vstupenek a zároveň doporučujeme, abyste přišli dřív, protože zhruba od 17:45 cca, nebo chvilku po půl šestý, tak bude začínat právě exkluzivní beseda, kterou živě můžete poslouchat, a to se zástupcemi organizace jak Babičky, tak Cesta domů. Za chviličku pokračujeme v našem rozhovoru, tak buďte s námi.
4: Vracím se na...

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá, Zničená zem, teď tady u nás na Hitrádiu. A zároveň Kateřina Marie Tichá právě teď i živě u nás na Hitrádiu. A nejsme tady sami, společně s námi tak jsou také ve studiu zástupkyně organizace jak Babičky, tak také Cesta domů. Víme, že je to velmi zásadní téma, které nás vlastně jako spojuje, o kterém se moc nemluví. A Kateřina Marie Tichá si vybrala právě tyto dvě organizace jako charitativní organizace, které bude podporovat i nadále. Teď půjdu, Kači, k tobě. Když se řekne podporovat, co to znamená? Znamená to jenom, že sdílíš jejich informace na Instagramu, anebo si součástí a vydáváš se třeba i osobně na některé projekty?
1: No teďka třeba právě, když jsme začali spolupracovat, když jsem se stala vlastně ambasadorkou projektu Babičky, tak jsem vyrazila s nima na návštěvu právě jednoho domova, kde jsem vlastně viděla jejich práci a vlastně jsem se do ní i jako trošku zapojila a chodili jsme vlastně po těch pokojích za těma vlastně pacientama, povídali jsme si, dělali jsme třeba masáž rukou a vlastně ten vědomý dotek, který je gro právě projektu Babičky, tak tam probíhal a bylo to úplně jako překrásné.
0: Možná jedna společná otázka na vás, na všechny dámy. Změnilo vám vaše práce pohled na život?
2: Změnilo. Myslím si, že je velmi důležitý pochopit, že každý tady máme nějaký svůj určitý čas a měli bychom si ho vážit, měli bychom se naučit žít tím okamžikem a být prostě k lidem sami k sobě laskavý, pokorný. A to, co vlastně my jako vydáváme sami ze sebe, tak to se nám vrací, takže... To je takovej můj mindset teď.
0: Říká paní zpěváčková se organizace Babičky. Cesta domů. Vy vlastně pomáháte s odcházením z tohoto světa doma. Ne někde v nemocnici, ne někde v hospicu, i když máte i jako částečně lůžkový. Je pro pacienty, pro vaše klienty to domácí prostředí opravdu tak velkou změnou?
3: No, tak většinou asi ano. Stává se třeba, že když jsou přeloženi do té domácí péče, tak se zlepší se jejich psychický stav většinou a často se vlastně zlepší i ten zdravotní stav, takže se třeba vlastně jako prodlouží i ta předpokládaná délka života. A důležité je taky, že ti pacienti nejsou jediní, kteří z toho profitují, ale těží z toho i jejich blízcí, kteří sice mají těžkou práci, starají se, ale tím, jak vlastně provázejí toho člověka, jsou s ním do poslední chvíle, tak většinou i se lépe vyrovnají s tou ztrátou.
0: Vy se samozřejmě můžete na veškeré informace podívat na webových stránkách cestadomu.cz nebo na instagramovém profilu Babičky.
2: Projekt Babičky.
0: Ano, projekt Babičky. Webové stránky se dávají teprve dohromady.
2: Snad výborně. Do konce června budou hotové.
0: Super. A kdybyste se chtěli i vy, kdo nás teď posloucháte, fyzicky zapojit, tak jde to?
2: Jde to.
0: Jak? Co Babičky konkrétně?
2: Co Babičky konkrétně? Tam je potřeba, než se vlastně člověk zapojí do projektu Babičky, projít si Akademii vědomého doteku. A to si taky můžete najít na Instagramu Skin Rituals. A když si projdu Akademii vědomého doteku, tak potom se můžou vlastně přihlásit nebo projít školeníčkem takovým drobným na projekt Babičky a my jim potom pomůžeme do domova vlastně zařadit a pak už to jenom frčí.
1: A já můžu jenom k tomu dodat, že vlastně člověk se do tohohle toho zrovna konkrétního projektu Babičky může zapojit za mě teda i vlastně bez projektu Babičky, jenom z inspirací projektu Babičky a může třeba jít za tou svojí babičkou, za tím svým dědečkem a pohladit je a vědomě s nima strávit ten čas a jakoby dotknout se jich, protože ne, že všichni to samozřejmě že by to chtěli úplně všichni, samozřejmě se souhlasem a s ohledem na osobnost, ale prostě ten jako dotek jako takovej často ho jako nedáváme těm starším osobám a oni třeba ho jako chtějí pořád úplně stejně, ale...
0: Já tady mám zprávu, kterou nám píše paní Lucie a píše, moc vám děkuji všem třem za vaši práci. Nedávno mi odešel můj nejbližší a já se s tím velmi těžce vyrovnávám. Jen jak vás poslouchám, tak vím, že si o tom potřebuju s někým více popovídat. Kdy ještě jednou je ta vaše beseda?
1: 25.6. v Praze, v Riegerových sadech, v 5 hodin, je dobré tam být, bude to začínat po 17:30.
0: A bude to jenom beseda, nebo tam máme i doprovodný program v rámci tvého koncertu?
3: Cesta domů, tam bude mít stánek, já jsem ještě neřekla, že my vydáváme také knížky, takže ty knížky, které se vztahují k našemu tématu, budou na místě a bude tam taky taková speciální aktivita, konkrétně budou moct lidé napsat pohled svým nejbližším.
0: Yeah. Kdy naposled jste poslali někomu pohled?
1: To je strašně krásné.
0: No jasně. Já se teda vybavím chuť té známky, když jsme ještě analyzovali, ale to už se dneska asi nedělá.
1: Dělá.
0: Pořád. Tak teď jsem se usvědčil sám, že opravdu už to bylo velmi dávno. Dámy, já vám moc děkuji za to, že jste přijali pozvání sem do studia Hit Rádia. Moc vám děkuji i tady za paní Luci, za práci, kterou děláte, protože je to opravdu téma, které je pro většinu z nás tabu. A možná i záměrně v sobě tak trošku dusíme, protože si to občas nechceme přiznat a čekáme prostě jenom na to, až to přijde. Takže vám děkujeme za vaši práci. Kači, tobě moc děkujeme za to, co děláš a že i z pozice umělkyně, byť nemusíš, tak podporuješ tyto charitativní organizace, které nejsou jenom o zvířátkách a tak podobně.
1: Ale zvířátka taky podporuju.
0: Jasně, tak jako velká pejskařka. No a hlavně tobě děkuju, že jsi přišla, protože je 14:45 a za chvíli jdeš do jedenu, ne?
1: Je to tak? 16:30 jsem tam jako na koni.
0: Jaké to je vystupovat s Evou Farnou v Edenu?
1: Je to obrovský, je to šílený, Eva je obrovská inspirace, jsem strašně vděčná, že

0: potkám se s tím, co mě čeká. Až budu divoká jako ta.
1: Kateřina Marie Tichá a David Stipka Divoká, 13 hodin 44 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku taky divoký byl s Jitem Plakala, nebude chybět ani Enrique Iglesias, no a po 14. hodině i náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, takže opět budu potřebovat znát vaše názory na svět a na život. Kde jinde to můžete říct nahlas, než tady u nás na Hit Radio, protože psát komentáře na Facebooku umí každej, ale říct to nahlas, to můžete jenom u nás. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Za chvíli další hity.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Abracadabra, je tady závěr další odpolední hodiny. Před námi nejnovější zprávy, s vámi Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku v obcích Dešov a Hornice pozor na rozsypanou mrvu. Opatrně i u Slavětína na Havlíčkobrodsku, je tam sražený zajíc a na D1 směrem na Brno se zdržíte v koloně, tvoří se od kilometru 68. Vaše dopravní info posílíte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: turned to dust, all that I adored.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přejem Lucie Daňková. Plošný zákaz mobilů ve školách, včetně přestávek, to chce prosadit premiér Andrej Babiš. Podle něj do výuky nepatří a okrádají děti o dětství. Ministerstvo školství už v únoru rozeslalo školám návod, jak v regulaci mobilů postupovat. Podle premiéra to nestačí. Omezení by mělo platit od září 2027. Mladí lidé by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky popisuje za ministerstvo Filip Běhal.
5: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
4: A to zcela bez postihů. Vodní toky v nížinách a středních polohách Česka za posledních 140 let ztratily značnou část hmyzí rozmanitosti. Ukázala to studie vědců z Masarykovy univerzity. Úbytek druhové rozmanitosti začal výrazně dříve, než zachytili dosavadní studie. Většina dat pochází z druhé poloviny 20. století. Teď se ještě podíváme k nám.
6: Stavba roku Kraje Vysočina 2025 má své vítěze. Celkem se rozdalo 21 ocenění. Hlavní cenu získala horácká multifunkční aréna Jihlava, Jihlavský obchvat Východ, cyklostezka Chotěboř Bílek nebo most v Hořebníku. Čestného uznání se pak dočkala oprava a modernizace pavilonu 9 Havlíčků Brod nebo parkovací dům v nemocnici Třebíč. Více info máme na webu.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Mračna nad Vysočinou by měla postupně přibývat až na skoro zataženo a objevit by se měly k večeru i nějaké ty přehánky. K tomu se teploty dostanou maximálně ke 23 stupňům.
1: Jirka Pelnář. Hitradio.
8: Úterní odpoledne s Hitrádiem pokračuje dál, sem tam nám venku zaprší, sem tam zase vykoukne sluníčko, tak ještě si to pořád užijte, protože koncem týdne má být místa máš 35, takže se budeme smažit, grilovat, udit a tak dále. Takže ten lehký deštík a těch 20 stupňů dneska, to je vlastně jako vymodlený počasí, k tomu se budeme modlit na konci týdne. Dáme si hity, které nás taky trošku osvěží, Imagine Dragons, Shawn Mendes nebo právě teď Rihanna a Calvin Harris.
1: Hitrádio Vysočina.

0: Rihanna a Calvin Harris, We Found Love, je 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou byly zprávy, Lucie už odešla ze studia a ty tady není nikdo, komu bych řekl, aby mi udělal kafe. To je život teda.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A tím se dostáváme i k dnešnímu tématu, protože pozor.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že jim někdo řekl, aby mu udělali kafe. Dámy, holky, děvčata, slečny, zažili jste to někdy? A jaká byla vaše reakce? Chlapi, fakt to tím, že nám jako říkáme, když se jako nenabídnou, třeba že jdou do kuchyňky a nezeptají se, chce někdo kafe, ale že prostě já nevím, vaše kolegyně z kanceláře, tak najednou se zvedne a my prostě jenom řekneme, Maruško, kam pak jdeš, do kuchyně, je, udělala bys mi kafíčko, to by si byla zlatíčko, jedno kafíčko, zlatíčko, fakt to tak máme v Česku, mají opravdu v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo chtěl, aby jim udělali kafe. Dámy, co vy na to? A pokud se vám to nestalo, jaká by byla vaše reakce? I to mě zajímá. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia a posílejte zprávy, posílejte hlasovky.

0: Jaký je to plavat se žralokama, tak o to nám zpívali Imagine Dragons, je 14 hodin 15 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady další téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo prostě jen tak chtěl, aby mu udělali kávu. Je to hodně šovinistický? Asi ano. Dámy, co píšete na WhatsApp Bitradia 777-937-777? Ano, setkala jsem se s dotazem, zda udělám kávu. A ne jednou. A nikdy mi to ale nevadilo. Lehce mi cuká oko, když dělám kávu kolegům a já si ji s nimi dát nemůžu, jelikož jsem kávová víc než samotné kafe. Hezký den přeje Tereza. Stalo se mi to, ale já jsem to prostě neřešila, protože příště pak zase vařila druhá strana. Vždyť je to o té domluvě, že jo, Mirka? No jasně, tak takhle to je samozřejmě jako fajn. Dobré odpoledne. Mě kolegové hasiči, když jsme uzavírali v neděli silnici kvůli cyklistickému závodu ve vsi, tak nejen kávu, ale i rádi chtěli občerstvení. A když dostali, tak si postěžovali, že to nejsou řízky nebo bramboráky. No jo, hasiči. Hezký den přeje Wendy z Husince u Prachatic. Jo, tak to tak někdy jako já, ale tak zase hasičům to člověk asi promine, že jo. Obzvlášť, jestli mezi nimi byl třeba, jak je to, muž měsíce dubna, muž měsíce července a tak dále, prostě pokud mají svůj kalendář. Další věc je, co my chlapi, opravdu máme prostě v sobě zakořeněný to, že pokud máme v práci kolegyni, tak ji prostě jenom tak řekneme, uděláš nám kafe? Uděláš mi kávu? Kávičku? No, 777-937-777. WhatsApp je tady pro vás. Co vy na to?
2: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile. Like your smile.

0: Krištof a Sima Martausová, hvězdáři na Hitrádiu, za 5 minut bude 2:30.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci běžně setkalo s tím, že je někdo poprosil o to, aby jim uvařili kávu. Je to vlastně jako možná pro někoho naprosto normální věc. A tak se ptáme, dámy i pánové, co vy si o tom myslíte? Jo? 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Jdeme do finále zjistit, jestli opravdu měli vědci v tomhle případě pravdu, že je to až 43%. Iveta píše, u nás v práci je to úplná normálka, nikomu z chlapů to nepřijde divný. Myslí si, že jsou asi doma. Lucie, ahoj, já jsem se s tím párkrát setkala, nijak mě to vlastně neurazilo, teď když nad tím přemýšlím, tak ano, asi to opravdu šovinistické je. Petra, u nás je to běžné, ale vždycky na oplátku říkám, dobře, když mi přinesete oběd, udělám vám kávu. To je taky dobrý. Co třeba naše hlasovky?
2: Zdravím Hitrádio a musím říct pravdu, že teda možná půjdu asi trošku proti proudu, ale mě by reálně moje slušné vychování jako nedovolilo jen tak poprosit kolegyni, jestli mi udělá kafe, nebo jen taky jako říct, udělej mi kávu. V předchozí práci jsem měl několik kolegyň a svým způsobem to bylo jakoby v uvozovkách sekretářky a stejně bych si to nedovolil, takže za mě určitě ne. A když, tak jedině s naprosto slušným prosíkem a samozřejmě něco za to. Takže za mě takhle, hele. Díky, mějte se, Dave. Čus.
0: Ten šibalský úsměv na závěr, to by mě zajímalo, co za to tedy. Ale zase dámy, možná pro vás, tak je to vlastně docela jako hezký, že ve chvíli, kdy vám něco podobného se to stane v práci a někdo vám řekne, abyste mu udělali kávu, tak prostě jenom stačí říct, a co za to? Tak jo, tak pojďme udělat nějaký rezumé. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: mají pravdu, že opravdu těch 43% je docela reálný číslo. Tak dámy, za nás, za ostatní chlapy se omlouvám, pokud vám to opravdu jako přijde blbý. Na druhou stranu máte tady další náboje. Pokud se vám to stane, stačí jenom říct, a co za to?

0: i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: 9:30. Za chviličku ještě Taylor Swift nebo taky David Guetta, no a protože se nám blíží 15. hodina, tak to znamená, že už za chvíli začne taky naše úterní odpolední show na Hit Radio. Spousta legrace, zásadní informace i z našeho regionu a jak já vždycky říkám, nejlepší parťáci na cestu, pokud ještě navíc vás chytne odpolední špička někde v koloně. Tak dál poslouchejte Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Čau, tady Marek.
3: A taky Markéta.
2: Každé odpoledne od pondělí do čtvrtka jsme tady s vámi.
3: Víme, kde se co na Vysočině šustne.
2: A když nevíme, vy nám to stejně napíšete.
3: A k tomu hrajeme.
2: Ty nejlepší hity pro celou Vysočinu.
3: Tak buďte s námi i dnes po 15. hodině.
2: My se těšíme.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
1: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
0: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
1: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
0: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
1: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
3: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
7: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
10: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
11: Kapely Činasky.
12: My máme rádi víno.
11: Miraj. Lucie. Divoký Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
10: Vysočina Fest.
11: Největší multižánrový festival našeho kraje.
10: A vy budete u toho.
11: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
20: To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
21: Hit Radio.

0: sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Třebícku na silnici u obce Výčapy. Máme nehodu osobáku s motorkou, řeší to tam policie, tak opatrně. A připomínám taky práce na dálnici D1 směrem na Brno mezi kilometry 157,5 až 161. Tak dobře, dojeďte. A nezapomeňte, kdo nám pošle hlasovku z dopravy, může od nás i dnes získat plnou nádrže zdarma. Takže vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Správa železnic důrazně varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu i kampaň Gameplay není realita. Založená je na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě končit tragicky. Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude nachystaný konzulární tým rychlého nasazení, který by v případě mimořádných událostí vyrazil do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy, která reguluje technologie umělé inteligence. Součástí je mimo jiné i zákaz vlékacích aplikací, který do návrhu prosadila česká europoslankyně Markéta Gregorová. Zákaz bude platit od 2. prosince.
5: Fotbalový servis.
4: Na řadě míst budou moci fanoušci ve čtvrtek společně sledovat zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale. Některá města chystala velkoplošné obrazovky. Večer s fotbalem tak stráví lidé na několika místech v Praze, ale také u jezera v Mostě nebo na náměstí v Kolíně a Liberci. Český tým se s jihoafrickým celkem utká od 18 hodin našeho času.
6: Ještě u vás svítí sluníčko, v Jihlavě už se nám schovalo za mraky a na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku se mohou už vyskytovat přehánky, rozšířit by se v průběhu dne měly do celého kraje a teploty, které se zastaví na 23 stupních, klesnou v noci na 14 až 11, další přehánky by se měly objevit zítra.
3: Hit Rádio Vysočina.
7: Mára a Markéta s vámi po 15. hodině a taky co nevidět, tropy, hicák, grill, no jo, blíží se to výrazné oteplení. Jak se připravujete na tropická vedra a co je vaše osvědčená zbraň proti horku? Ptáme se vás, můžete poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Teď další hity, tady už je Bruno Mars.

0: Casey Stewart na Hit Rádiu, Vysočina 15 hodin 8 minut k tomu, takový je aktuální čas. Tak vás zdravíme opět na celou Vysočinu a užíváte si toho počasí, které je venku? Jako měli byste, protože je pod mrakem, jsem tam s přeháňkou, velmi příjemné teploty oproti tomu, co nás čeká. Přijdou tropická vedra a dorazí i na Vysočinu, meteorologové to potvrzují i na Vysočině. V sobotu, neděli může být lokálně i nad 35 stupňů.
1: To už je šílený.
0: To je šílený. A aby to bylo ještě šílenější, tak jsem četl, že nejenom vedro, ale i dusno bude. Jo? No. Protože jsem tam s přeháňkou, nějakou bouřkou, to se tak jako do sebe zapeče a bude to velké vedro s velkou vlhkostí, s velkým dusnem.
1: No tak co s tím? Nějaký rady na to, co dělat, když je takový vedro nebo nás čeká?
0: Přesně. Nějaký rady bychom rádi uvítali. Hmm. Odborníci samozřejmě apelují na seniory a na děti, aby snížili tu zátěž, tu aktivitu. Minimálně 2-3 litry tekutin denně bychom měli vypít. To je takový ten standard. Nejlepší je střídat čistou vodu prý s minerálkou. Mm-hmm. Jo, takže ne jako 3 litry piva.
1: No jasně, no. to by nám šlo dobře.
0: Padla otázka, jak se připravujete na tropická vedra, co je vaše osvědčená zbraň proti horku. A vy nám posíláte hlasovku na náš WhatsApp, moc za to děkujeme.
1: Lenka poslala.
0: Lenka, pojďme si to poslechnout.
2: Čau. Tak jelikož zítra odlítám do Francie, k oceánu, kde hlásí asi až 7-8 stupňů, tak se tam vůbec netěším, protože já to těžce snáším. Ale co je dobrý, tak jsou vodní spreje. To já si neustále jako sprejuji. Takže se tady mějte hezky a někdy.
1: Lení, moc teda děkujeme, ty nás opouštíš, ale jako ve Francii nebude o nic líp, koukám teda, už nás Zlatá Vysočina.
0: Mně se líbilo někdy, jakože už třeba nikdy.
1: No jasně, že tam je takový to, snad to přežiju.
0: 37 stupňů, no, není co závidět vám, co vyrážíte takhle třeba i na dovolenou, to je snad po dlouhý době, co říkám, že není závidět dovolená. Dejte nám vědět na náš WhatsApp, jak to vidíte vy, jak se připravujete na tropická vedra, co je osvědčená zbraň proti horku. 725 44 38 37, to je to naše číslo a my posíláme další hity. Tady už Ray Dalton. Lelia.

0: Hezky na klid, na pohodu, na Hit Rádiu Vysočina, Pink. Ano, posíláte nám hlasovky, jak se připravujete na ty tropy, které se blíží, za chvilku se k ním dostanete, ale taky posíláte dopravní informace na náš WhatsApp a za to děkujeme. Pojďme se mrknout, jak nám to jezdí nebo nejezdí.
1: Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Staňte se naší dopravní hlídkou, posílejte hlasovky na náš WhatsApp číslo 725 44 38 37, ve hře plná nádrž, ale hlavně pomoc ostatním řidičům. Hlásí se řidič Pepa.
2: Zdravím všechny řidiče, tady Pepa, trasa Spolné na Přibyslav, bez problémů, tak kolečkama dolů, antenkou nahoru. Mějte se a šťastnou cestu.
0: Pepovi děkujeme, jak leštipálek při tom úterním odpoledni. A hlásí se nám taky Šulí, to je její přezdívka.
3: Ahoj, posílám dopravní info na dálnici D1 směrem na Brno, 91. kilometr po nájezdu z Humpolce je uprostřed pravého jízdního pruhu roztrhaná pneumatika, tak jezdíte opatrně, ať do toho nenajedete.
4: Tak Pepovi i Šuli moc krát díky a na D1 ještě zůstáváme, na kilometru 75 na Brno je odstavený kamion na krajnici, tak opatrně. No a na Třebícku mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Střítěží u odbočky na Výčapy stále pozor na nehodu motorkáře s osobákem.
0: 725 44 38 37, to je naše WhatsAppové číslo, tam prosím pěkně posílejte hlasovky.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: frekvencí s Callum Scott na Hit Rádiu Vysočina o 15:30. My přejeme pohodové odpoledne na celou Vysočinu. Blíží se tropy. Pátek, sobota, neděle. Pondělí. Možná i úterý.
1: Ty jo.
0: Ochlazení až příštím týdnu. Ale víkend ten bude opravdu tropický. I na Vysočině, lokálně, i k 35 stupňům. Možná i nad. A bavíme se o té teplotě ve stínu.
1: No právě.
0: Jak se připravujete na tropická vedra? Tadle otázka na vás padla. Co je vaše osvědčená zbraň proti horku případně? Posílejte nám hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37. A vy posíláte, moc děkujeme. Petr z Třebíče se zapojil.
2: Hele, moje zbraň je trák. Studený meloun a když to jde, tak večer skočím někam k vodě. Přes poledne to se snažím být jako radši doma, když nemusím být v práci, což mě čeká. Tak se držme.
0: Je, ale to je nechutný. Jako v sobotu v neděli ještě v tom vedru být v práci.
1: No, hochu, nás to taky čeká, nebo je pracovní víkend, takže ano, je to nechutný, ale snad to zvládneme a píše nám, nebo vlastně hlasovku poslala i Alča z Pelřimova.
3: Tak já se chladím s mrzkou a ledovou kávou a psa beru ven jen brzy ráno a pozdě večer. Přes den je to na něj nějak moc.
0: Ty jo, Alčo, děkujeme, věříme. No ano, i pejskaři to mají vlastně složit.
1: I na zvířátka to bude trošku moc asi, no.
0: No jo, tak hele, zatím to tady ještě není. Je stále spousta fůr a času se připravit.
1: Zatím piju horký čaj.
0: My si dáme takovou rozehřívačku, jo, co právě teď posíláme. Nirvana.

0: pravá euforie přijde. Typuju, že tak v pátek odpoledne, až bude ten víkend. Ale co nás čeká, co nás nemine za akce, víme.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Krajská knihovna Vysočina v Havlíčkově Brodě zve ve čtvrtek na výtvarné odpoledne. Mozaika startuje v Rozhledně v 15 hodin a vstup je zdarma. Od pátku do soboty pak můžete vyrazit na festival v Telči do kempu u Roštěnky. A v neděli hurá na kolo! Slavnostně otevřeme cyklostezku z Brtnice, z Říceni na hradu Rokštejn u Přímělkova a dál. Sraz je v 11 hodin u druhé lávky pod Kněžicemi. Já tam budu u toho, těším se na vás.
0: No vidíte, a další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina. Tady jsme doma. Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.

Joe na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut 16 hodin. Za chvilku další zprávy a hned po nich taky náš biják. I dnes hrajeme o lupen do multikina Sinestar, tak připravujte telefony. Tady už Kelly Clarkson.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 119 a 94 na Prahu probíhá údržba vozovky a na kilometru 74,5 na Brno pak zase stojí na vozovce porouchané auto. Pokud i vy máte nějakou informaci z dopravy, pošlete nám ji hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Každý den
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Začínáme varováním. Podvodníci jsou opět přichuti. V posledních dnech se množí falešné SMSky, které upozorňují na neuhrazenou pokutu za dopravní přestupek. Cílem je, aby lidé klikli na odkaz a podvodníci se dostanou k jejich přístupovým údajům a penězům. Tak si dávejte pozor. Zastávka na vysokorychlostní trati Praha-Brno nedává moc smysl. Dnes to uvedl na jihlavské radnici prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto železnice projektované. Expresy by měly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. Tisícům podnikatelů se od července změní zálohy na sociální pojištění. Týká se to těch OSVČ, kteří od ledna platí minimální zálohy a nejsou v paušálním režimu. Novou výši záloh zveřejní Česká správa sociálního zabezpečení v první polovině července na svém e-portálu. Až jeden rok může trvat vyšetřování lodního neštěstí u Splitu. Srážku plachetnice s katamaranem nepřežili 4 Češi, další 4 lidé utrpěli zranění. Potopená loď je v hloubce více než 50 metrů a chorvatští záchranáři se jich chystají vyzdvihnout na hladinu. Zítra nás na Vysočině čeká převážně oblačný den, ojediněle se objeví přehánky, během odpoledne mohou být srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
6: Zase děkujeme za zprávy a my pokračujeme dál. Změnil se čas našeho bijáku na 16.10, to znamená, že už za malý okamžik opět otevíráme naši filmovou soutěž. A každé úterý, prosím pěkně, budeme servírovat hudební ukázku, takže stačí uhádnout, z jakého filmu byla a lupeny jsou vaše. Tak držím pěsti, připravujte telefony, až zazní signál, volejte. Tady už je Avicii.

0: Biják. Další volňásek do multiky na Sinestar v našem Bijáku ve hře, ale hře taky Lenka z Havlíčko a Brodu. Lení, ještě jednou hezký odpoledne, ahoj.
1: Hezké odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, taky zdraví Markéta. Od druhého mikrofonu jsme tady na tebe dva.
1: Ano, ano, takže, jsem na vás sama.
0: Ano, je to taková férovka, dva na jednoho. Já jsem se ptal Lenky, jak je v Havlíčkově Brodě a ona říkala stejně hnusně jako vy, hlavě před chvilkou jste to říkali, no, tak to všechno jako schrnula. Děkujeme pěkně, no tak počasí neporučíme, ale možná Leni, vyrazíš do míst, kde je počasí úplně zbytečné řešit, a to tedy do kina. Seš ready?
1: Ano.
0: Dneska je prosím pěkně zvuková, tedy hudební filmová ukázka, jedna známá melodie ještě ze známějšího filmu. Na tobě je říct ten jeho správný název. Tady to je.

0: Tak, kázka dozněla. Leni.
1: No, já tu melodii znám, to je něco strašně známého a amerického.
2: Ty jo.
0: Amerického.
2: Aspoň ti to no, něco říká.
1: Cizinského.
0: Cizinského, amerického a znáš to. No tak nic už nebrání v tom, abys to řekla.
1: No, jenže já nevím, takže si musím něco tipnout. Takže zase budu za blbce.
0: Ne, ne, to neříkej.
1: Tak ne, tak budu za chytrýho. Jo.
0: Pojď.
1: Nevím. Sedm statečnejch.
0: Sedm statečnejch.
1: To není ani americký, ne?
0: Jsem strašně dlouho neviděl sedm statečnejch.
1: Já taky ne.
2: Tě to tak napadlo, viď, zrovna.
0: No, protože se Lenka cítí jako sedmá statečná třeba, víš?
1: No, úplně.
0: Že vůbec něco jako to. No tak dobře, pojďme se podívat, jestli sedm statečných, Leni. A bohužel, hele, to byl mylný výstřel. Byl to film americký. To jsi měla jako pravdu. Byl to film Top Gun.
1: No, Leni, tak to jsem byla blízko s těma výstřelama.
2: Jo, a Leni, vůbec nic si z toho nedělej, mně to nepřišlo ani povědomí, jo. Takže takhle,
1: jo, takhle, no, tak jsem
2: takže to zbyla líp na to. Jo, jo, přesně.
0: Máš ráda Top Gun vůbec?
1: Já jsem to asi ani nikdy neviděla.
0: Nekecej, jako Tom Cruise. Stíhačky.
1: No, já vím, ale no. Neviděla jsem to nikdy, ale vím, co to je. Ne?
0: Tak doporučuju, hele, tak jsme se aspoň vyměnili tipy, na co kouknout, já jsem dlouho neviděl sedm statečných, ty jsi nikdy Top Gun. Každopádně, Leni, děkujeme za hru takhle při úterním odpolední, měj se krásně, užívej, zdravíme do Havlíčka Brodu.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Je, mě to dneska mrzí teda, mrzí mě to.
2: Nedá se nic dělat. Nekopu. Hele, tak jako aspoň zítra hrajeme o dva lupeny do kina.
0: No, to není cena útěchy pro Lenku, ale pro není. Vás ostatní hozená rukavice. Zítra po 16. hodině.
3: Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Připomínáme, že stále ve hře ta plná nádrž gratis od Hitrádia Vysočina každý všední den. Stačí poslat jakoukoliv dopravní hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37 a jste ve hře, takhle jednoduché to je. Stejně tak se do té hry zařadila řidička Jana.
2: Oj, hlásí se řidička Jana, já teď jedu ze Šimanova na Větrný Jeníkov, cesta bez komplikací, krásný počasí, velká kochačka. No a hodila by se mi plná nádrž. Tak šťastnou cestu všem.
1: Janě, děkujeme za dopravní info. Takhle, já tady koukám na radar a myslím si, že ta kochačka brzo skončí, protože se blíží déšť ze západní strany. Takže pokud jako kochat se, tak posledních pár chvil. No a Market chce dodat teda ještě, kde to aktuálně jezdí.
3: No spíš, kde máme nějaké komplikace, takže na Třebícku na příjezdu do Valče směrem od Třebenice, tam pozor na nehodu osobáku s autobusem, a ve Stonařově na Jihlavsku směrem na Jestřebí cestáři uklízí silnici po nehodě, tak je tam velmi opatrně.
1: Tak šťastnou cestu, a ještě připomínám 725 44 38 37.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: co? Na Hit Rádiu Vysočina minutku po půl páté, my přejeme hezký odpo. No tak blíží se tropický počasí o víkendu, opravdu nám ten nahoře zahřeje pěkně pod kotlem, přitopí. Ale my odstartujeme léto ve velkém stylu, protože krom toho, že dorazí tropy, skvělý načasování, taky bude slunovrat, taky oficiální start léta a my s tím tady budeme mít summer party. Takže ty největší letní pecky od pátku až do neděle prostě se vším, jak se sluší a patří. Market potvrdí, že se startuje v pátek.
1: Pátek v 15 hodin, končíme v neděli v 18 hodin, po celý víkend budeme hrát ty největší letní pecky, moc se na to těšíme.
0: Ano, těšíme se na to a těšíme se na to tak moc, že už jsme si tady s Market řekli, že si dáme jednu ochutnávku a zabrousíme do velkých hitů. Do velkého hitu Ricky Martin, prosím pěkně.
1: Idol mnoha žen.
0: Ano, takže do Puerto Rica zdravíme, Undo Stres, Maria, právě teď tohle je letní záležitost jako blázen.
1: Jdeme tančit.

Hit Rádiu Vysočina, pohodová záležitost. Pohodové pro vás snad i za volantem, ať už jedete na silnicích po Vysočině kamkoliv, tak opatrně. Pohodové i pro Anet, která nám poslala hlasovku na náš WhatsApp. Děkujeme za to.

Kaskáda na Hitrádiu Vysočina za 7 minut, přesně 17 hodin. Blíží se další aktuální zprávy, taky pohled na silnice, zůstaví, kde se co děje, taky prozradí, no a do té doby jenom hity. Shakira, anebo právě teď velká pohoda. Karmach.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebíčsku u obce Valeč se srazila dvě vozidla. Je zde neprůjezdný jeden pruh. Stejná havárka se stala na dálnici D1 na kilometru 122,5 na Brno, takže i tady opatrně. A pokud nám pošlete hlasovku s informací o dopravě, každý den jednoho z vás odměníme. A ještě dodám naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Česko čeká první letošní horká vlna, tedy období, kde se odpolední teploty pohybují okolo 30 stupňů a výše několik dnů po sobě. Klimatologové upozorňují, že o víkendu může být až 35 a s rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten není rizikem jen pro člověka, ale i třeba pro skot nebo ryby. Kriminalisté ukončili vyšetřování investic do sudů s whisky s Třebíčem a navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka, který je obviněný z podvodu. Škoda je podle policie více než 100 milionů korun. Poškozených z celé republiky je přes 700. Muži hrozí až 10 let ve vězení. Už brzy nás čeká jedna z nejžádanějších akcí roku. Grand Prix České republiky si na Masarykově okruhu v Brně užijeme už tento víkend. Těšit se můžeme na soustředění těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. Kromě hlavních nedělních závodů všech tří Kubatur bude v sobotu připravený sprintový závod kategorie MotoGP. A zahraniční mise české armády loni stály přes 940 milionů korun. Výdaje tak byly o asi 340 milionů korun nižší než v předchozím roce. Nejnákladnější bylo opět působení vojáků v posílení východní hranice Severoatlantické aliance. Na Vysočině bude zítra převážně oblačno s ojedinělou přeháňkou. V průběhu dne mohou být srážky četnější a někde může i zabouřit. Teploměr nám ukáže hodnoty od 22 do 25 stupňů. Ve čtvrtek pak bude 28 a v pátek až 31.
4: Děkujeme pěkně, Zuzka,
0: to se budeme
4: zprávy.
0: Potit. To se hlapotíme. Vysočina.
4: Tak se Zuzkou se loučíme se taky z Market, měj se krásně.
5: No úterý za námi, zítra už je zase středa, ve dvou se to lépe táhne, ale ve třech ještě líp. No. Zuzanko, díky, mějte se fajn.
4: A my samozřejmě posíláme i po 17. hodině další, ty budou Linkin Park a budou taky Chainsmokers a Coldplay a jedno zásadní téma, rodí se čím dál méně dětí a to i na Vysočině.
5: Tak co s tím Márou uděláš? No.

na Hitrádiu, Vysočina 17 hodin 10 minut. K tomu počet obyvatel na Vysočině v prvním čtvrtletí klesl, prosím pěkně, o 1074. No, problém je prý v tom, že se nerodíme. Prostě nižší porodnost a to je problém v celém Česku. Hele, takhle, jedna rada se samozřejmě nabízí, ta nejjednodušší, večer něco dobrýho k jídlu, svíčky, a pak samozřejmě další hezký záležitosti. Statistiku v tuhle chvíli tím jako nezměníte, ale zase budou hezký čísla třeba za nějakých 9 měsíců, no. Tak uvidíte, no, já skončím asi u toho prvního bodu něco dobrýho k jídlu. A to je taky pěkná záležitost. My posíláme další hity, Benson Boone za chvilku, anebo právě teď Cher a její Believe. Tak hezké úterní odpoledne.

0: these beautiful things that I've got.
1: Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
2: Monitorujeme dopravní situaci tady u nás na Vysočině a to taky díky vám. Hlásí se řidič Daněk, ten posílá hlasovku na náš WhatsApp.
3: Zdravím posluchači Hit Rádia i vás do studia. Dopravní nehoda ve Stonařově, motocyklu a osobního vozu už je odklizená a cesta je plně průjezdná. Mějte se krásně a šťastný dojezd domů. Mějte se.
2: Děkujeme moc za hlasovku. Děkujeme všem ostatně, co opět dnes posílali hlasovky. Zítra klidně pošlete další. Každopádně výherce může být jen jeden. To tak je, jeden výherce plné nádrže a je to pro dnešní den řidička Martina přezdívkou Šulí z Měřína. Tak Martině, velká gratulace, plná nádrž gratis je její. No a zítra pokračujeme další plná ve hře. K dopravním informacím, motocyklisté, motorkáři opravdu havárií mají dneska víc než dost. Na Pelhřimovsku teď aktuálně na příjezdu do Moravče směrem od Lidmaně havároval motorkář, na místě záchranáři, projíždí se Kyvadlově a na Jihlavsku mezi Bílým kamenem a Větrným Jeníkovem teď aktuálně další záchranáři, další nehoda motorkáře, i tam počítejte s omezením. No tak hlavně šťastnou cestu, kdyby cokoliv, dejte vědět 725 44 38 37, to je to naše WhatsAppové číslo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je tu s námi, hezké ránko.
3: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mě ho nechcete nechat říct.
4: Ježiš, ale
2: on si to normálně.
4: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
3: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
2: S tím nás tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
3: Díky.
4: Výborný.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu Vysočina po 17:30. Přejeme pohodové úterý. Možná o kus pohodovější bude ještě za malý okamžik. V 18 hodin totiž startuje další Hit Rádio Klasik a opět zabrouzdáme do těch velkých hitů 80., 90. a milénia. A hezky tak jako na pohodu se to bude linout až do 21. hodiny. No a nemusíme úplně čekat na to, abychom nakoukli pod tu pokličku a zjistili, co je tam v playlistu na nás připraveného. Vidím tady, bude Bruce Springsteen, Ace of Base, Celine Dion, ale bude třeba i tato pecka. Toto jsou No Name. Ty a tvoja sestra. Ano, právě i tento hit, mimo jiné, může zaznít právě v Hit Rádiu Klasik. Tak si to pojďme dát do té úterní pohody.
1: Jediné,

0: Sheeran na Hit Radio Vysočina, tak jsem si říkal, dlouho jsme ho tady zase v Česku neviděli, uvidíme, kdy dorazí. Každopádně, co už nebude dlouho trvat, tak se otevřou 2. až 4. července brány Vysočina Festu v Jihlavském letním amfiteátru. Zase velká věc, největší multižánrový festival na Vysočině, my budeme u toho, vy u toho můžete být taky, a to zcela zdarma, a užít si ten nadupaný playlist úplně naplno. Stačí si od nás vyhrát ty lupeny. A aktuálně celý tento týden soutěžíme u Jirky Pelnáře mezi 12. a 15. hodinou, tak tam doporučuji být velmi připraven, ideálně s telefonem v ruce. No, tak těšíme se na Vysočinné fest a za chvilku další hity Sia a nebo David Guetta, Alphaville a Ava Max.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Hit Radio. Hit Radio.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagen.

Sia na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut, 18 hodin. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užívejte úterního večera. No a zítra zase 3 odpoledne z Markéce budeme těšit. Tady už Damiano David, ahoj.

0: zlepší si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně stále na D1 na 94. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané osobní auto, tak bacha na něj, ať do něj nikdo nevletí. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info nám posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, potvrdil šéf rezortu Petr Macenka.
4: Máme tady konzulární tým rychlého nasazení, který bude připraven právě pro případy nějakých krizí nebo třeba nějakých přírodních katastrof, požárů a tak dále, být okamžitě k dispozici a pomoct našim občanům v případě, že to budou potřebovat.
3: Čeští policisté budou opět sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku. Prezident Petr Pavel neslyšel žádné vysvětlení, ze kterého by bylo patrné, že řízení agendy lidských práv a protidrogové politiky na úřadu vlády nefungovalo a musí se měnit. Jde podle něj o více rezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Řekl to dnes při návštěvě Vysočiny. V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky. Její výroba teď pokračuje v konkurzu. Nový majitel převezme provoz i s historickými dokumenty ke stáčení unikátního lázeňského pramenu. Měsíčně stočí této přírodně nasycené vody 400 000 kusů, zejména litrových láhví pro český a slovenský trh. Zápas Anglie s Chorvatskem otevře na fotbalové mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2-1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Výkop je zítra večer v 10 hodin našeho času a hrát se bude v Dallasu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Oblačno, zataženo, místy déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude pak srážek ubývat, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, přes den pod mrakem, přechodně i polojasno. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě 27.
5: Hodiny u nás ve studiu odbyly 18. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý den.

hodně veselá muzika. Takhle parádně jsme otevřeli úterní hudební speciál Hit Radio Classic. Bruce Springsteen, zpěvák, skladatel, kytarista a jeden z nejvlivnějších autorů rockové hudební scény posledních 50 let. To byla písnička Glory Days, kterou jsme otevřeli to dnešní vydání hudebního speciálu, ve kterém až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku velká romantiárna Celine Dion, My Heart Will Go On. Vezme nás zpátky na Titanic. Teď každopádně Elvis, Little Less Conversation. Tak to je záležitost, která vám taky vlije krev do žil. Posloucháte Hit Radio.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On, velká romantika, kterou jsme slibovali. Takhle pokračuje úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme si připomněli 114 let od té katastrofy, kdy se Titanic potopil, a taky téměř 29 let od premiéry filmu, ve kterém se tahle píseň objevila. Mimochodem, za My Heart Will Go On v podstatě můžeme vděčit manželovi Celine Dion. A to proto, že Celine, když slyšela klavírní demo této skladby, tak jí ta píseň příliš neoslovila a vlastně vůbec ani nechtěla zpívat. Manžel jí každopádně přesvědčil k tomu, ať zkusí alespoň nějaké to demíčko. No a potom šel za samotným Cameronem, aby mu nabídl verzi, která nebyla orchestrální, jak si sám Cameron, režisér filmu Titanic, přál, ale právě taková ta popovější aranž, kterou jsme si teď hráli na Hit Radio. A udělalo dobře, že zvolil právě tuhle verzi, protože mimochodem píseň My Heart Will Go On získala Oscara za nejlepší filmovou skladbu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic a pokračovat bude taky českými hity.
1: Ano, se stále končí, neúplatní ptáci jsou.
0: Tohle je Jan Zahra Hedl a taky Bára Basiková. Tisíc men se jmenuje skladba, kterou pro vás máme připravenou.
1: Ano, se stále končí.
0: A je taky Eminem nebo skupina Queen Another One's Bites the Dust. Tak to je hit, který uslyšíte už za chvilku na Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Minima, to vlastně byla velká pohodička, takové lážo, plážo, tempo. Protože pokud mezi fanoušky Eminema patříte, tak víte, že tu kadenci slov má opravdu neuvěřitelnou a jeho píseň Godzilla je dokonce v knize rekordů. Uznáno mu bylo 7,5 slova za sekundu, takže 225 slov za půl minuty. To je neuvěřitelný. Tak to je prosím Eminem, který něco takového zvládne. My pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Vybíráme pro vás jenom 80-ky, 90-ky a také hity raného milénia. A vracíme se zpátky v čase, jsme trošku nostalgičtí. No a připomínáme si singly, ke kterým možná máme nějaké osobní příběhy a vzpomínky. Něco se nám možná vybaví i při poslechu zpěvačky Sandry. Tohle je Maria Magdalena.

0: Israel se jmenoval hit, který jste poslouchali právě teď. Hit the floor. Tak to je parta, která za ním stojí. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Řízneme do kytar. A dáme si klasiku rockovou, Love is a Strong. Už jste možná poznali Rolling Stones, i ti se objeví u nás v éteru. A to už za malý okamžik. Taky Nene Sherry anebo Simon Collins do konce hodiny. Tohle pro vás dál budeme mít.
1: Hit Radio.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Takhle na pohodu si hrajeme lehce před 19. hodinou. Simon Collins nás k ní dovedl, Pride. Tak to je věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který bude pokračovat za chvíli.

Jestli tohle úterý nebylo úplně podle vašeho gusta, věřím, že tahle písnička to musela změnit. Return to Innocence a hudební projekt Enigma i po letech pořád skvělá záležitost. Tohle se asi neoposlouchá nikdy. Společně jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. V něm vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia a i ty příští minuty budou plné nostalgie. Tak třeba Farao, hitovka There's a Star, nebo Tina Turner, rodačka z Tennessee, která rozhodně patřila mezi nejvýraznější ženské hlasy všech dob a zakomponovat ho uměla snad do jakéhokoliv žánru. Na triku má třeba hitovku What's Love Got To Do With It. A tu vám na Hit Radio hrajeme právě teď.

Tohle je slibovaný projekt Farao. Německá dvojice, která největší boom své kariéry zažívala v letech 1994 až 1998. There's a Star jsme hráli na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Je plný vzpomínek, nostalgie a hlavně těch největších časem prověřených hitů. Z další nabídky to budou třeba Sugar Babes s legendárním Round Round a o slovo se přihlásí i skupina Elan. Hrajeme jenom hity pro lepší náladu.

sme si trošku zavspomínali. Kráľovna bielých tenisek je hit, za ktorým nestojí nikto iný než skupina Elán. Taky tohle sme vám hráli na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Klasik, ktorý vám do uší dáváme každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Vybíráme pro vás to nejlepší z našeho hudebního archívu. Příští 3 minuty budou patřit ikoně z Německa. André Tenneberger, na hudební scéně známý jako ATB, jeden z mnoha, který trefil tu populární trance elektronickou éru na konci 90. a začátku milénia a jeden z mála, který se opravdu globálně prosadil. You're Not Alone. To je věc, kterou do světa vypustil v roce 2002. Písnička se tehdy objevila na albu Dedicated a jde o cover původně britské skupiny Olive.

0: Life in the Northern Town, to zpívali Dream Academy. Londýnská parta, která královala 80. Life in the Northern Town je mimochodem skladba, na které se jako producent podílel David Gilmour ze skupiny Pink Floyd. Text oslavuje britského písničkáře Nicka Drakea, komentuje úpadek průmyslových měst v severní Anglii a zmiňuje i atentát na Kennedyho. Prostě typická věc odrážící náladu doby. Pondělní večer trávíte s Hitrádiem, už za chvilku další hity No Doubt nebo F.R. David. I takhle vám v příštích minutách budeme hrát.
1: Hit Radio.

0: Josh Infinity na Hit Radio. Vlastním jménem Paul Walden, britský hudebník, DJ, producent. Na přelomu 80. a 90. let patřil k průkopníkům houseu jako žánru. Přitom se původně neviděl jako hudebník, ale jako zubař. Vystudoval totiž stomatologii. No, můžeme být rádi, že profesi nakonec změnil. Jinak bychom tu totiž neměli jeden ze symbolů rané evropské taneční hudby. Právě písničku Infinity, kterou jsme hráli. A která se mimochodem dočkala ještě dvou dalších zásadních verzí. Infinity 2008 a Infinity 2014. Ta z roku 2008 je zcela oficiálním remixem. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. O další hity se už za chvíli postará Bonnie Tyler nebo DJ Bob.
1: Hit Radio.

Stand and Deliver. Tohle je partička Enemy Dance. Už teď máte hudební speciál Hit Radio Classic. Pomalu se blíží do finále. Do 21. nám moc času nezbývá, tak pojďme hlavně hrát. Samozřejmě dál to nejlepší z 80. 90. milénia, ať si přijdete na své. Do konce hodiny stihneme třeba ještě Depešáky, taky Roger Sanchez zazní v éteru Hit Radia. A nebo pozor, legendární Never Ending Story, to si nenechte ujít. Hezký večer přeji.

Tak už jdeme do finále a poslední tóny zní. Jo, Hit Radio Classic dospělo ke svému dnešnímu konci. Pokračovat s tím nejlepším z 80., 90. a milenia budeme zase ve čtvrtek úderem 18. hodiny. Protože zítra je středa a ta patří vám. Playlist na Hit Radio budete diktovat vy. Vaše středa. Tak si objednejte, co máte rádi, buď u nás na webu, anebo zítra přímo v éteru. Mějte hezký večer s dalšími hity Hit Radia. Taylor Swift, Kabát, Mark Ember, to jsou interpreti, kteří jsou pro vás připravení do příštích minut. Hit Radio.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
0: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
4: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
3: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
4: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
3: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
4: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.